0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
0: Rádio Jih.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

6. a my vám přejeme hezké středeční ráno. Je to tak, jsme v půli pracovního týdne, před námi středa 24. června. Jen tak mimochodem do Vánoc zbývá 6 měsíců. No ale pojďme se věnovat hitům pro dobrou náladu a osvěžení už za chviličku v

0: a nebo dalšího interpreta, jimž bude ve středeční raní z rádia jejich Toby a Stopy. A jakáže bude středa 24. června z pohledu meteorologů? Asi nikoho nepřekvapí, když řekneme, že bude tropická. Ale konkrétnější budeme už za okamžik.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Časně z rána větrat. Je tady půle pracovního týdne a po ránu chladněji, než jsme za poslední dny zvyklí. Třeba v Otrokovicích aktuálně 12 stupňů, Kyjov, Terezín, Bulhary po 15 stupních. Kolik máte doma? 25, 28, 29 stupňů Celsia? Tak si tam puste ten chladný vzduch. Protože i dnes očekáváme tropy. Meteorologové pro Jihomoravský kraj předpovídají až 33 stupňů Celsia. Na severu kraje kolem 29 stupňů, ve Zlínském kraji od 27 do 30 stupňů. K tomu bude podle meteorologu převažovat skoro jasno nebo i jasno. Během dne se oblačnost může zvětšit až na polojasno. No ale furt tady budou tropy.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké středeční ráno přejeme i na cesty na dálnici D2 na 10,5 kilometru ve směru od Břeclavi na Brno. Blokuje jeden jízdní pruh, porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A dvě minutky po půl šesté už je tady slibovaný Mara ztracený. Hezké ráno.

0: čas 5.41, před námi středa, půle pracovního týdne, zatem 24. června. I dnes v ranní jízdě rádia odhalíme dnešního Slovence. I dnes se podíváme do historie, bohužel černé, minimálně na jižní Moravě. Teď budeme ale optimističní, protože dnes ve středu 24. června má svátek Honza, v kalendáři vepsáno jméno Jan a křestní jméno Jan patří k těm nejpříjemnějším českým jménům. Dokazuje to jeho vysoká popularita. S muži i chlapci, kteří nosí jméno Jan, se setkáváme velice často. Hebrejské jméno s bohatou tradicí dává svým nositelům prostor být téměř kýmkoliv. Tak gratulace po ránu míří třeba na Veselsko, kde máme 1273 oslavenců, na Kyjovsko ještě více 1330. Gratulace míří i na Uhersko Hradišťko, kde máme 1680 chlapíků se jménem Jan, a třeba na Židlochovicku jich žije 942. Taky tam pofrčí hudební dárek Jesse J, B.O.B. a Price Tag. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví Lesí a Bingo, tak Hafanům a kočičkám všechno nej. No a teď už do historie. Bohužel i té temné. Je to už 5 let. 5 let od doby, kdy se nám všem změnily životy. 24. června 2021 se krátce po 7. hodině večer obcemi Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a části Hodonína, včetně Pánová, prošlo tornádo o síle F4. Nejsilnější zaznamenané v moderní historii České republiky. Za sebou zanechalo 6 obětí, stovky zraněných a škody za miliardy korun. Zničené domy, vyvrácené stromy a celé ulice plné trosek tehdy připomínaly spíše záběry ze Spojených států než z jižní Moravy. Tornádo prošlo pásem dlouhým asi 26 kilometrů a nejvíce zasáhlo, jak jsme říkali, Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice, část Hodonína, včetně Pánova. Vedle tragédie, ale toto výročí připomíná i něco jiného. Obrovskou solidaritu. Do postižených obcí přijeli tisíce dobrovolníků z celé republiky, lidé nabízeli ubytování, materiální pomoc i vlastní ruce při odklízení trosek. Teď už míříme do světa motorsportu. Přesně před 116 lety vznikla v Miláně společnost Alfa, předchůdce dnešní automobilky Alfa Romeo. Samotný název Alfa Romeo se objevil až o 8 let později, ale právě tehdy se začal psát příběh jedné z nejslavnějších automobilových značek světa. Alfa Romeo nikdy nebyla jen výrobcem aut, stala se symbolem italského designu, sportovních emocí a radostí z řízení. Pomohla vytvořit představu, že automobil nemusí být jen prostředkem, jak se dostat z bodu A do bodu B, ale může být i vášní a životním stylem. Tady který pohled do historie 24. června, zpátky k dnešním oslavencům, jak jsme říkali v kalendáři, vepsáno jméno Jan, a tak Honzinku přejeme minutku před 6:45 všechno nej a posíláme slibovaný hudební dárek. Za pár minut už se ve vysílání ranní jízdy rádia Jih i v půli pracovního týdne objeví skřeťák a ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 minut a bude 6, hezké středeční ráno, Moravo, toto byl Tobias Topik, co 9 jiné kafe a ráno. No a po ránu od pondělí do pátku v ranní jízdě rádiek, taky Skřeťák, dobré ranko.
1: No hezké středeční ráno, už se nám to láme, ale i dneska, jak říkal předpovědi počasí, nás čekají tropické teploty a já mám takový pocit, přátelé, ještě chvilku budou taková vedra a ten asfalt na silnici si ty díry začne opravovat sám.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezké středeční ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Ano, je to tak, jsme v poli pracovního týdne. Toto byly The Last Goodnight a Pictures of You. Po 6. hodině další várka hitů pro dobrou náladu.

ale mezi 6 a 7 toho nabídneme samozřejmě mnohem více. Ani dnes ve středu 24. června nebudou chybět čerstvé jihomoravské zprávy. Podíváme se k soudu do Břeclavy, jež zprostil muže viny za smrt chlapce po pádu branky. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí a ano, i dnes naměříme tropické teploty a ano, i dnes pokračuje soutěž na rádiu Jižní Moravy o klimatizaci.

0: tě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
4: Odbíjí 6. hodina. Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Soud v Břeclavi zprostil muže viny za smrt chlapce po pádu branky a na silnici 1/50 v Buchlovských Kopcích začíná fungovat úsekové měření rychlosti. Okresní soud v Břeclavi zprostil bývalého vedoucího servisního střediska technických služeb obžaloby v případu smrti 12-letého chlapce po pádu fotbalové branky. Podle soudu nebylo prokázáno, že by muž spáchal trestný čin a tragédie byla výsledkem systémového selhání. Chlapec zemřel v květnu roku 2024 na sídlišti na Valtické poté, co na něj při hře spadla branka. Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupkyně zvažuje odvolání. Od dnešní půlnoci začne na silnici 1/50 v Buchlovských Kopcích fungovat úsekové měření rychlosti. Řidiči projíždějící mezi Brnem a Uherským Hradištěm by proto měli více hlídat dodržování rychlostních limitů. Informaci potvrdila policejní mluvčí Šárka Trnková. Sledovaný úsek patří dlouhodobě k těm nejnebezpečnějším silnicím v celém regionu.
0: Rádio Jih. Počasí.
4: I minutku po 6. hodině se v půli pracovního týdne dá ještě větrat, protože po ránu v Uherském Hradišti v uvozovkách jen 14 stupňů Celsia, Ratíškovice Modřice 15, Šakvice 16 stupňů Celsia. Před námi ale další tropické teploty v Jihomoravském kraji až 33 stupňů Celsia, i když pravda na severu kraje místy jen kolem 29 stupňů Celsia. I ve Zlínském kraji se dneska sehřejete, odpolední teploty 27 až 30 stupňů Celsia. K tomu očekávají meteorologové skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. No, a v těch nadcházejících dnech nebudeme si to ráno kazit. Ještě nám trošičku přitopí, no. Tak, pojďme se mrknout na cesty.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Rádio Jih. Doprava.
4: Hezké středeční ráno i na cesty opatrně v Uherském Brodě v ulici 1. května poblíž křižovatky se spojovací havarovala dvě osobní auta a na místě je tak blokován jeden jízdní pruh, počítejte s nárazovým zdržením. A připomínáme, na D2 na 10,5 kilometru ve směru od Břeclavi na Brno blokuje jeden jízdní pruh porouchané osobní auto. I tady buďte opatrní. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Ranní jízda.
1: Ranní jízda.
0: Na Rádiu Jih.
4: Připraveny jsou hity pro dobrou náladu, připraveno máme i ranní téma, na všechno se v této hodince dostane. Teď vám popřeme krásnou středu, ať se vám daří, tady je Kalet a Selaví.

0: blíží se nám vízo. Některé školy dokonce rozdají vízo kvůli horku. Dříve my se vrátíme na chviličku do školních lavic, protože na střední školu se po druhém kole přijímacího řízení po druhém kole přijímaček dostalo už zhruba 98% žáků devátých tříd. Ano, není to 100%. Dostaneme se k tomu. Do druhého kola se hlásilo přes 13 000 uchazečů, především na čtyřleté obory. Školy přitom nabízely téměř 25 000 volných míst, tedy skoro dvojnásobek oproti počtu zájemců. Už po prvním kole bylo přijato téměř 117 000 uchazečů, což představovalo zhruba 90% zájemců. Navíc téměř 8 z 10 přijatých se dostalo na školu, kterou měli v přihlášce na prvním místě, tedy tu vytouženou školu. Ti, kteří zatím úspěšní nebyli, mohou zkusit ještě třetí a další kola přijímacího řízení. Pozor, ta už ale neprobíhají centrálně a každá škola si jejich podmínky stanovuje sama. Odborníci zároveň upozorní, že volných míst v dalších kolech velmi rychle ubývá. A pokud už někdo přijetí třeba získal a není si jistý, zda na tento typ školy chce nastoupit, měl by si případné odmítnutí dobře promyslet, protože tady platí to, co jsme říkali, že volných míst v dalších kolech velmi rychle ubývá. Tak ze školních lavic zase zpátky k hitům pro dobrou náladu. Dermot Kredy připraven, stejně jako ranní téma, už za chviličku ho odhalíme.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

לטובת הנחמה.

0: Minuta, to je ten správný čas ve středu 24. června vypustit do éteru ranní zdy rády hraní téma. Je tady někdo, komu už lezou řeči o horku na nervy. A jen tak mimochodem dnešní předpovědi počasí zaznělo, že zase budou tropy a světlo na konci tunelu stále ještě nevidíme. No, tak třeba jeden prodavač v obchodě nám napsal, že asi 150krát denně slyší, je, vy tady máte klimatizaci a příjemně. Jaké další hlášky dáme dohromady skrze horké dny? Dejte nám vidět přes Facebook rády, jejich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Připravená Madonna, La Isla Bonita.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Hezké středeční ráno, Moravo, už za chviličku zraní zde další hity pro dobrou náladu, tady je připraveno ranní hudební menu. Něco málo ochutnáme, po půl sedmé Jason Derulo, Olivia Dean, ale i zakázané uvolnění Michala Hrůzy. Je středa, čerstvých jihomoravských zpráv je třeba, a tak vám už za chviličku nabídneme tu kratší verzi.

0: Ahoj, zdraví vás Harley a zmeme vás na Ferbifest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Bílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Stupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferbifestu.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahle nabídka na vás nepočká.

0: prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s

0: www.grilovacc.eu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Hezké středeční ráno, Moravo, je půl sedmé.
2: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
3: Vinaři z Břeclavska zaznamenali výrazný úspěch na mezinárodní soutěži vín Oeno Forum. Šampionem mezi bílými víny se stal Riesling Rýnský 2024 z vinařství Elišky Beckové v Dolních Dunajovicích a Habánské sklepy z Velkých Bílovic získali titul šampion Riesling. Vinařství Volařík z Mikulova navíc obdrželo cenu za nejlepší kolekci vín. Supermarket Lidl v Trnkově ulici v Brněnské Líšni čeká rekonstrukce podle nejnovějšího konceptu prodejen. Kvůli modernizaci bude obchod letos v listopadu přibližně na týden uzavřen.
2: Počasí.
3: Aktuálně v Uherském Hradišti 16 stupňů, tu samou teplotu hlásí také Dambořice, Dolní Věstonice a Babice.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Na dálnici D1 na 212. kilometru směrem od Brna na Vyškov. U krajnice už teď časně z rána probíhá údržba a oprava svodidel, tak projíždějte opatrně a připomínáme, v Uherském Brodě v ulici 1. Května poblíž křižovatky se spojovací havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokován jeden jízdní pruh. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu J.
1: Pokračujeme s hity pro dobrou náladu. Těsně před sedmou se podíváme na první vaše komenty k dnešnímu rannímu tématu. Mimochodem, ptáme se, jestli je tady někdo, komu už třeba lezou řeči o horku na nervy. Mimochodem nám totiž napsal jeden prodavač z obchodu, že asi 150krát denně slyší, je, vy tady máte klimatizaci a příjemně. Tak jaké další hlášky dáme dohromady skrze právě o horké dny? Psát můžete i nadále na Facebook Rádio Jih, posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Teď slibovaný Jason Derulo, hezké ráno, ať se vám daří.

0: 6:39, krásné středeční ráno, Moravo, to byly Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Po špatných zkušenostech některých zákazníků potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V současných tropických dnech můžete pota uvnitř samoobslužných schránek snadno překročit 55 stupňů Celsia, což velmi výrazně zvyšuje riziko zkažení potravin i snížení účinnosti některých doplňků stravy. Odborníci proto doporučují volit osobní převzetí nebo třeba taky chlazenou přepravu. I ta je prý k dispozici. Tak na to myslete v případě, že byste si chtěli něco objednat. My se vracíme k hitům pro dobrou náladu. Tady je Olivia Dean a za chviličku ve středeční ranní jízdě ranní téma.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro mokřady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Folklorní soubor Valšavá srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru Volíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bude 7, toto byli Rockseďáci, hezké středeční ráno, co nevidět Michal Hrůza a zakázané uvolnění a pro někoho už je možná hrůza. Ta informace o horkách. Je tady někdo, komu už lezou řeči o horku na nervy? Ptáme se v dnešním ranním tématu, protože jeden prodavač v obchodě nám napsal, že asi 150krát denně slyší, je, vy tady ale máte klimatizaci, je, ale vy tady máte příjemně. Tak jaké další hlášky dáme dohromady skrze horké dny, které provázejí a ještě provázet budou jižní a jihovýchodní Moravu?
1: Pepin napsal, stačí se podívat na zprávy o počasí, všichni se diví, že je v létě teplo, dokonce se zrušil kvůli pěknému počasí dlouho plánovaný letecký den.
0: V Břeclavi na letišti. Ano, Pepine, ale tak teplo je teplo, ale peklo je peklo, sorry, jako. Martina, no jasně, že mi to vadí. Jak má být v létě? Marti, teplo, ale peklo, o které jsme hovořili v případě Pepina, já teda nevím, odsamcať, podsamcať, ale jo, tak 100 lidí z toho chutí, že?
1: Jako jo, ale přeci jenom o víkendu konkrétně třeba, abych se zastal organizátorů tady toho leteckého dne, tak jako když je očekávaných 40 stupňů, teď si představte, na tom sluníčku se bavíme o sumě klidně 55 a 50 úplně bez problému.
0: Nechceš,
1: jako,
0: aby ti tam odpadávali hosté?
1: A teď si vezměte, že by se tam posléze něco stalo a bude zase, a proč se to raději nezrušilo a neposunulo a blablá. Jako jo, jako... No. Myslím si, že tady to bylo zcela oprávněné.
0: Jedna věc je to, že bude horko samozřejmě návštěvníkům, ale představte si, v těch starých letadlech, které se mají také představit, v těch kokpitách prostě nejsou klimatizace. A
1: je to o zdraví
0: prostě. To prostě je to už opravdu, jak říká Indros, o zdraví, nejde bože, aby se fakt někomu jako něco stalo. Ale jo, ptáme se na to, jestli už vám vadí, či lezou na nervy řeči o horku, vy projevete tu svůj názor, což my jsme samozřejmě velmi rádi a psát ho můžete dál třeba na Facebook rádi, dále můžete posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Za chvíličku náš osvěží další z hitů pro dobrou náladu a možná schladí informace, že za 6 měsíců jsou tady Vánoce. A pocítíme to i my, už dneska mezi 9 a 10 hodinou. Tak si na to rozhodně počkejte.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: těsně před 7 ve středeční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, po 7 Masterboy a Feel the Heat of the Night. Úvodu další hodinky středeční ranní jízdy za ten 24. června. Muzika z 90. Po 7 taky Night. Nebo Slavíček a Pokáč. Kvůli pracovního týdne pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy a máme tady taky další prestižní ocenění vinařů z Břeclavska. Mrkneme na to.
1: Doporučujeme poslouchat dál rádio Jižní Moravy, protože někdo mezi hity pro dobrou náladu může najít ten správný, jež mu může přinést klimatizaci do bytu či do domu.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
4: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
8: Pozor, velká slevová akce vtedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
12: Hezké středeční ráno, Moravo, máme minutu po 7. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Vinaři z Břeclavska získali na ONO foru prestižní ocenění a Lidl v brněnské Líšni dočasně uzavře kvůli rekonstrukci. Vinaři z Břeclavska zaznamenali výrazný úspěch na mezinárodní soutěži vín ONO Forum. Šampionem mezi bílými víny se stal Riesling Rýnský 2024 z vinařství Elišky Beckové v Dolních Dunajovicích a Habánské sklepy z Velkých Bílovic získali titul Šampion Riesling. Vinařství Volařík z Mikulova navíc obdrželo cenu za nejlepší kolekci vín. Soutěž ve Znojmě letos hodnotila více než 400 vín z několika evropských zemí i Jižní Ameriky. Supermarket Lidl v Trnkově ulici v brněnské Líšni čeká rekonstrukce podle nejnovějšího konceptu prodejen. Kvůli modernizaci bude obchod letos v listopadu přibližně na týden uzavřen. Přesný termín zatím není stanoven a závisí na potřebných povoleních. Zákazníci budou moci během uzavírky využít jiné supermarkety v Líšni, na Vinohradech i v okolních městských částech.
13: Rádio Jih.
15: počasí.
12: 7 hodin, 3 minutky, krásné ráno, Moravo, i dneska ten den bude tropický. Ano, středa 24. června nabídne až 33 stupňů Celsia, i když pravda na severu Jihomoravského kraje rtuť teploměr ukáže maximálně na 29. Ve Zlínském kraji pak naměříte od 27 do 30 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. No a míříme k ranním teplotám. Jalubí, Veselí nad Moravou 17, Sudoměřice, Pasohlávky 19 stupňů Celsia.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Rádio Jih. Doprava.
12: A znovu taky na cesty v Brně v Žarošické ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou havarovalo auto s nákladním, osobní auto s nákladním, na místě je blokován jeden jízdní pruh, očekávejte zdržení a to v obou směrech. Na výjezdu z Uherského Hradiště na Kunovice počítejte s omezením kvůli opravě vozovky a na Uhersko Hradišku na výjezdu z Dolního Němčína Slavkov se srazila dvě osobní auta. Tady se také projíždí jedním jízdním pruhem, je potřeba počítat s nárazovým zdržením. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
15: Ranní jízda. Ranní jízda.

0: 7 hodin a k tomu 11 minut, krásné středeční jítro za ten 24. června. Právě dnes má svátek Jan, tak všem Honzům všechno nej. Křestní jméno Jan patří k těm nejpříjemnějším českým jménům, ostatně dokládají to i čísla ze statistik. Za chvíličku vám je nabídneme, dokazuje to samozřejmě jeho vysoká popularita tohoto jména, tedy s muži chlapci, kteří nosí jméno Jan, se setkáváme velmi často. Hebrejské jméno s bohatou tradicí dává svým nositelům prostor být téměř kýmkoliv. Tak gratulace míří po ránu na Břeclavsku, kde máme 1628 Honzíků na Hodonínskou kapičku méně. To číslo je taky ale mega 1433. Uhersko Hradisko hlásí 1680 dnešních oslavenců se jménem Jan a na Brněnsku máme 9838 Honzů. Taky tam pofrčí za chvíličku Black Eyed Peas, co by ranní středeční hudební dárek. Lassie a Bingo, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři. Tak háfanům a kočičkám všechno nej. A míříme i do historie, bohužel, ne vždy je to příjemné, ne vždy jsou to příjemné vzpomínky. 24. června roku 2021. Ano, je to už pět let od doby, kdy se nám všem změnily životy. 24. června roku 2021 se krátce po 7 hodině večer obcemi Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a části Hodonína, včetně Pánova, prošlo tornádo o síle F4. Nejsilnější zaznamenané v moderní historii České republiky. Za sebou zanechalo 6 obětí. Stovky zraněných a škody za miliardy korun. Zničené domy, vyvrácené stromy a celé ulice plné trosek tehdy připomínaly spíše záběry z válečného filmu než z Jižní Moravy. Tornádo prošlo pásem dlouhým asi 26 kilometrů a nejvíce zasáhlo právě zmiňované Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice, část Hodonína, včetně Pánova. Vedle tragédie ale toto výročí připomíná i něco jiného. Obrovskou solidaritu. Do postižených obcí přijeli tisíce dobrovolníků z celé republiky. Lidé nabízeli ubytování, materiální pomoc i vlastní ruce při odklízení trosek. Teď už míříme do světa motorsportu. Přesně před 116 lety vznikla v Miláně společnost Alfa, předchůdce dnešní automobilky Alfa Romeo. Samotný název Alfa Romeo se objevil až 8 let později, ale právě tehdy se začal psát příběh jedné z nejslavnějších automobilových značek světa. Alfa Romeo nikdy nebyla jen výrobcem aut, stala se symbolem italského designu, sportovních emocí a radostí z řízení. Pomohla vytvořit představu, že automobil nemusí být jen prostředkem, jak se dostat z bodu A do bodu B, ale může být i vášní a životním stylem. Tolik tedy pohled do historie, zpátky k dnešním oslavencům. Za minutku bude 7:45, Honzikům posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Svobodin 22 minut, One Republic, za chviličku Slavíček Pokáč, zákaz přiblížení, my se ale půli pracovního týdne přiblížíme k relaxu. Možná ale k zvláštnímu.
1: No, hodně zvláštnímu. Mladí lidé v Jižní Koreji si totiž našli skutečně velmi netradiční způsob, jak bojovat se stresem a únavou. Stále častěji používají aplikace, které napodobují běžné životní situace, ale ve skutečnosti se v nich prostě a jednoduše vůbec nic nestane. Oblíbené jsou například, dobře poslouchejte, falešné rozvozové služby, kde si uživatelé mohou prohlížet nabídku jídel, plnit košík nebo hodnotit produkty, ale nic nezaplatí, žádné jídlo jim nikdo nepřiveze, prostě jenom tak. Někteří říkají, že jim to prý pomáhá překonat chuť na noční mlsání a zároveň tím šetří peníze. Vedle toho vznikají například další speciální projekty, například virtuální kuřárny, tedy online místnosti, kam lidé chodí místo kuřácké pauzy. Často si tam ani nepíšou, jen mají pocit, že jsou na chvíli s někým dalším. No a mladí uživatelé popisují, že jim tyto aplikačky přináší prý klid, pocit sounáležitosti a pomáhají jim odpoutat se od každodenních starostí. No taky takové appky tady v poslední době máme. Odborníci sami tento trend označují za velmi prý přirozenou reakci na dobu plnou nejistoty, stresu a vyhoření, že je to prostě vlastně normál. Podle odborníků lidé stále častěji hledají zážitky nebo atmosféru určité činnosti, aniž by museli skutečně vykonávat. A právě možnost být prý alespoň virtuálně s ostatními může podle vědců zmírňovat pocity osamělosti a úzkosti. Máme tu teda různé appky, tak je to další taková ta série těch jako hodně zvláštních aplikací, které jsou k dispozici a ke stažení, ale tak jako zase proti gustu žádný dišputát, pokud to někomu má pomoci a nějak mu odlehčit té jeho hlavě třeba nafouknuté z té doby, tak jako asi proč ne, no.
0: Taky jste si položili otázku, kam ten svět dospěl. Věřte, nejste sami.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je středa 24. června, už za chviličku v ranní jízdě nabídeme další čerstvé jihomoravské zprávy, tradičně zkontrolujeme ranní moravské teploty a podíváme se za vámi i na cesty. No a nezapomeňte, že i dneska tady bude soutěž o další lupeny na Ferbifest, jež se nezadržitelně blíží.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice. www.oknamacek.cz.
4: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cyklovýletě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
0: I o půl osmé přejeme krásné středeční ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Okresní soud v Břeclavi zprostil bývalého vedoucího servisního střediska technických služeb obžaloby v případu smrti 12-letého chlapce po pádu fotbalové branky. Podle soudu nebylo prokázáno, že by muž spáchal trestný čin a tragédie byla výsledkem systémového selhání. Od dnešní půlnoci začne na silnici 1/50 v Buchlovských kopcích fungovat úsekové měření rychlosti. Řidiči projíždějící mezi Brnem a Uherským Hradištěm by proto měli více hlídat dodržování rychlostních limitů.
1: Počasí.
9: Aktuálně v Hodoníně 20 stupňů 19, měří Vacenovice, Moravský Žižkov a také Moutnice.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme za volanty, opatrně na trase mezi Otrokovicemi a Zlínem. Na průjezdu Malenovicemi na třídě 3. května na úrovni obchodního centra havarovalo osobní vozidlo. Projíždějte s opatrností a počítejte s nárazovým zdržením. V Brně v Žarošické ulici poblíž křižovatky s Bzeneckou havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokován jeden jízdní pruh. Očekávejte zdržení, a to v obou směrech. Šťastnou středeční cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1.

0: Jazzy Ray Dalton v čase 7.38, slíbíme kapelu Kabát, kdo ví jestli. A teď už k tomu nejhlasitějšímu chlapovi na celičkém světě. Já jsem si do dnešního rána myslel, že ten nejhlasitější na celém světě je strýc Pepin.
1: Která pak vy jste asi osoba? Nejste švagrová?
2: Pěkně vás vítáme, švagřičku.
1: Co je to s tebou, sakra? Já jsem přijel na tebe podívat na 14 dní a ty ležíš.
2: Vezměte si na uvítanou, švagřičku.
1: Nějak mě poslední dobou nešmakuje, jsou nějaké marodné. Tak Francine, nechaj ho tě všichni pozdravovat. Akorát pochleba, ta už má po smrti. Nějaké ta chodí dá dopolená prach. Baba, jak to dala hošponertu, tak to vybuchlo. Lísko to mu počuji za...
0: No, kdo by ho neznal, že? A teď si představte, že vaše práce je křičet tak nahlas, že vás zapíšou do Guinnessovy knihy rekordu. Přesně to se povedlo jistému Australanovi, který se stal nejhlasitější osobou na celičkém světě. Profesionální čistič klimatizací a zároveň obecní vyvolávač předvedl křik o síle 122,4 decibelu. To je hlasitost srovnatelná třeba se startujícím letadlem, motorovou pilou nebo houkající sanitkou přímo vedle vás. Překonal tak starý rekord více než 30 let a ten držela učitelka ze severního Irska, která se do rekordu dostala jediným slovem. Ticho! No, tak 122,4 desetiny decibelu, to nám asi mnohým nic neřekne, ale když to srovnáme s houkající sanitkou přímo vedle nás, stačí, když projíždíme nějakým městem nebo obcí a kolem nás profrčí v opačném pruhu či směru sanitka, tak si to dokážeme asi představit, co je to za hulákot. No i s tímto se dostanete do Guinnessovy knihy rekordu. Možná, že i ve svém okolí máte někoho, kdo by si na ten rekord troufl, co?
3: No já jsem právě chtěl říct, že možná někteří teď neřeknou, ježiš, no tak to kdyby zkusil zahulákat ten a onen. Jako myslím si, že když zahulákáme všichni, tak vždycky to je nějaký teda rachot. Myslím si ale, že na 122 decibelů bychom asi nedosáhli možná Luky na ani my dva, i když jako pokud nadáváme nebo něco, tak to je mnohdy jako pořádný
0: rachot. Ale do startujícího letadla je to ještě hodně daleko.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Po 7:45 vám vinčujeme krásné středeční ráno a za chvilečku Matafix. Teď pojďme k radnímu tématu. Ano, už nějaký ten den. Tady máme tropické teploty a nějaký ten den tady ještě budou. A tak se ptáme, jestli je tady někdo, komu už lezou řeči o horku na nervy. My jsme se inspirovali jedním prodavačem, který nám z obchodu napsal, že asi 150krát denně slyší, jak tam má klimatizaci, jak tam má příjemně, jak se tam má fajn. Tak jaké další hlášky dáme dohromady skrze právě horké dny?
1: Linda napsala, já mám mnohem raději tato vedra než zimu. Za pár týdnů budeme slyšet, že mrzne, nesvítí sluníčko, protopíme spoustu peněz, už aby bylo teplo. Tepová člověka, když neprší, je sucho, když prší, je mokro, horko, sníh, všechno je špatně. Raději bychom se měli užívat každého dne. Nevíme, který bude náš poslední.
0: Krásně napsáno. Připomínám, že se ptáme, jestli tady někdo, komu už lezou řeči o horku na nervy a přispívá k rannímu tématu i slovácký pas Křivec. Mně. Alexej 52, výzkumná stanice Vostok, Antarktida. Tak pište dál na Facebook rádiích, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a krásnou slunou středu přejeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

úderem dnešní půlnoci začne na jižní Moravě fungovat další úsek ve měření rychlosti. Z čerstvých středečních jihomoravských zpráv za ten 24. června se dozvíte, kde přesně. No a protože už za chviličku nabídneme opět a znovu předpověď počasí, jestli bude dneska až 33 stupňů Celsia, připomínáme, že za jeden jediný hit může být už velmi brzy ve vašem bytě anebo domečku klimatizace od rádia i gratis.

0: Díky. V zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Party people! MKLV Fest.

0: Jste na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.

0: Style.
1: www.klimastyle.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Odbíjí 8. hodina, vinčujeme krásné středeční ráno.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Soud v Břeclavi zprostil muže viny za smrt chlapce po pádu branky a na silnici 1/50 v Buchlovských kopcích začíná fungovat úsekové měření rychlosti. Okresní soud v Břeclavi zprostil bývalého vedoucího servisního střediska technických služeb obžaloby v případu smrti 12-letého chlapce po pádu fotbalové branky. Podle soudu nebylo prokázáno, že by muž spáchal trestný čin a tragédie byla výsledkem systémového selhání. Chlapec zemřel v květnu 2024 na sídlišti na Valtické poté, co na něj při hře spadla branka. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupkyně zvažuje odvolání. Od dnešní půlnoci začne na silnici 1/50 v Buchlovských kopcích fungovat úsekové měření rychlosti. Řidiči projíždějící mezi Brnem a Uherským Hradištěm by proto měli více hlídat dodržování rychlostních limitů. Informaci potvrdila policejní mluvčí Šárka Trnková. Sledovaný úsek patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším silnicím v regionu.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: Je tady další tropický den, i středa 24.6. nabídne až 33 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, ve Zlínském maximálně 30. A dvě minutky po 8. hodině, Dambořice, Boleradice, Hluk 21, v Hodonině aktuálně máme 22 stupňů.
10: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Připomínáme, na silnici první třídy číslo 49 na trase mezi Otrokovicemi a Zlínem na průjezdu Malenovicemi na třídě 3. května na úrovni obchodního centra havarovalo osobní vozidlo. Projíždějte s opatrností a počítejte se zdržením. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Startujeme další hodinku středeční ranní jízdy. Pro osvěžení Martin Solveig a nezapomeňte v této hodince soutěž.

Facebook za chvilečku se bude na mnoha místech rozdávat vysvědčení. Mars Grenoem dříve kvůli horku se někde rozhodli už žáky dál ve školních lavicích netrápit. My se přesto do školních lavic podíváme, protože na střední školu se po druhém kole přijímaček dostalo už zhruba 98% žáků 90. tříd. Ano, není to 100%, je to 98. Dostaneme se k tomu. Do druhého kola se hlásilo přes 13 000 uchazečů, především na čtyřleté obory. Školy přitom nabízely téměř 25 000 volných míst, tedy skoro dvojnásobek oproti počtu zájemců. Už po prvním kole bylo přijato téměř 117 000 uchazečů, což představovalo zhruba 90% zájemců. Navíc téměř 8 z 10 přijatých se dostalo na školu, kterou měli v přihlášce na prvním místě, tedy dostali se na školu, kterou měli vysněnou. Ti, kteří zatím úspěšní nebyli, mohou zkusit ještě třetí a další kola přijímacího řízení. Ta už ale pozor, neprobíhají centrálně a každá škola si jejich podmínky stanovuje sama. Odborníci zároveň upozorňují, že volných míst v dalších kolech velmi rychle ubývá. Pokud už někdo přijetí získal, ale není si jistý, zda na tento typ školy chce nastoupit, měl by si případné odmítnutí dobře promyslet, protože, jak jsme říkali, volných míst v dalších kolech velmi rychle ubývá. Ze školních lavic zpátky k hitům pro dobrou náladu, tady je Včafárna a Miraj. Hezké středeční ráno, Moravě.

0: 8 hodin a 14 minut, díky, že posloucháte středeční vydání ranní jízdy u záklečku Bruno Mars a nebo Somber, teď rychle na cesty.
1: Rádio Jih, doprava.
0: V Kunovicích v ulici na Rinku ve směru na Uherské Hradiště blokuje provoz nehoda osobního auta s kombajnem. Počítejte se zdržením a jezděte opatrně, šťastnou cestou.
1: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: krásné středeční ráno, pojďme se na chviličku vydat do Řecka.
1: Pojďme do Athén, konkrétně Parthenon v Athénách teď nabízí pohled, který turisté neviděli zhruba 220 let. Jak je to možné? Památkáři totiž dokončili rekonstrukci západního štítu slavného antického chrámu zasvěceného bohyni Athéně. Chybějící část doplnili stejným druhem mramoru, z jakého byl chrám postaven už v neuvěřitelném 5. století před naším letopočtem. Práce začaly tady na Parthenonu v roce 2017 a po 9 letech tedy je štít znovu kompletně, jak dosedu a ten třeba teď v rámci dovolené vydá v létě, tak uvidí Parthenon tak, jak už její lidé neviděli 220 let. Návštěvníci si mohou tak lépe představit, jak jedna z nejslavnějších staveb na celém světě vypadala ve své úplně, ale úplně původní podobě. Mnozí turisté oceňují hlavně to, že chrám je nyní bez lešení a na fotografiích působí mnohem působivý. Ono samozřejmě to lešení je po celém tom Parthenonu, ale toto je taková ta hlavní část, kde už to lešení nyní chybí a ty fotky, když vezmete z toho správného úhlu, jsou úplně nádherné. Někteří návštěvníci dokonce říkají, že jde o jedinečnou příležitost vidět Akropoli tak, jak ji znali předchozí generace. Jak jsem nastínil, úplný konec oprav, ale ještě zdaleka není. Obnova Parthenonu má pokračovat přibližně dalších 30 let, takže nevím, jak dlouho to bude trvat, až bude Parthenon jednou úplně, ale úplně bez lešení. Ta památka samotná přitahuje turisty v průběhu celého roku, je nejnavštěvovanější památkou v celém Řecku a každoročně prý naláká miliony lidí z celého světa.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké červnové středeční ráno z raní jízdy Márquez a Vajamo s Companeros. Fuč, před námi další kopa hitu pro dobrou náladu. Dáme kapelu Mirai s DJem Tripsem a kousek dokola. Po ránu se přidají Taylor Swift a Shake It Off. A Zoom nabídne Shakira. Je tady půle pracovního týdne, středa 24. června, za chviličku, dámy a pánové, další krátké jihomoravské zprávy, zkontrolujeme ranní moravské teploty, podíváme se na cesty, nabídneme soutěž o dva lupeny na Ferby Fest a po 9. hodině, když už máme těch 6 měsíců do těch Vánoc, tak z toho slunka trošku zblbneme. Jsme velmi rádi, že budete u toho. No a za chviličku tady ty slibované krátké jihomoravské zprávy za tém 24.6.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
5: Hezké středeční ráno, Moravo, je 8:30.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Vinaři z Břeclavska zaznamenali výrazný úspěch na mezinárodní soutěži vín Oenoforum. Šampionem mezi bílými víny se stal Riesling Rýnský 2024 z vinařství Elišky Beckové v Dolních Dunajovicích a Habánské Slepy z Velkých Bílovic získali titul Šampion Riesling. Vinařství Volařík z Mikulova navíc obdrželo cenu za nejlepší kolekci vín. Supermarket Lidl v Tenkově ulici v brněnské Líšni čeká rekonstrukce podle nejnovějšího konceptu prodejen. Kvůli modernizaci bude obchod letos v listopadu přibližně na týden uzavřen.
6: Radio Jih, počasí.
7: No a nechybí ani pohled na aktuální teploty. Brno již měří 22 stupňů, 21 na teploměrech hlásí Ratíškovice, Velké Pavlovice a Stupava.
6: Radio Jih, doprava.
5: Hořící vozidlo, dopravní nehoda s kombajnem a údržba vozovky. Opět a znovu míříme v ranní jízdě rády na cesty na Znojemsku mezi Hlubokými Mašůvkami a Příměticemi došlo k požáru osobního vozidla. Provoz je tam částečně omezen. Připomínáme, v Kunovicích v ulici na Rinku ve směru na Uherské Radiště blokuje provoz nehoda osobního auta s kombajnem, počítejte se zdržením. A na D52 mezi 19. a 26. kilometrem ve směru na Pohořelice na Kranici probíhá údržba vozovky. Taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
5: A teď už jen samé milé povinnosti. Dobrý den, milé rádio. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky ke svátku našeho milovaného tatínka a dědečka do Veselí nad Moravou do firmy Dílny pro opravy vozidel a říct, že ho máme moc a moc rádi. Dcera Eliška a vnučka Emma jsme z Valašského Meziříčí a děda by byl velice mile překvapený. Poslouchá vaše rádio každý den od rána do večera. Podepsána a moc díky píšou Eliška a Emma. Tak samozřejmě všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. Do Veselí. No a když jsme říkali, že teď už jenom samé příjemné věci nás budou čekat, tak prozradíme, že za pár minut nás čeká další, tentokrát středeční soutěž. Dejte si pozor na jazyk ve hře 2 lupeny na Ferby Fest, jež jsou skuteční už 27. června, tedy tuto sobotu. Teď Miraj, DJ Trips a dokola.

0: 8.38 ve středeční ranní jízdě, zpěvačka Taylor Swift a Shake It Off, co nevidět James Mraz a nebo Shakira. A teď už, dámy a pánové, ona slibovaná soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A ve hře další lupeny na Ferby Fest, jež jsou skuteční 27. června, tedy tuto sobotu ve Velkých Bílovicích, a kde vystoupí Harley, Alkohol, Tublatanka, Zočí voči, Civilní obrana, další. 5183456789, telefonní linka k nám sem do studia, máte zájem, volejte. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Tady Honza.
0: Nazdar Honzi, tak jdeme na to. Leze ti už to horko na nervy?
2: Leze mi spíš na hlavu, bych řekl.
0: Mluví kolem tebe všichni o horku?
2: Mluví horku, všichni by chtěli klimatizaci.
0: A k vodě, že?
2: K vodě samozřejmě.
0: Nosíš sluneční brýle?
2: Nosím dioptrické, slunečně na občas.
0: A máš doma na zahradě bazén?
2: Bazén samozřejmě musí být.
0: A co sprchu? Sprchu máš, tu solární takovou?
2: Určitě takové věci nechci.
0: Tak, ale chceš určitě dvě stupenky na Ferby Fest, že ano? Ano,
2: ano,
0: už bylo mimo soutěž, takže my ti blahopřejeme, získáváš je, užij si to tam, měj se, jestli zůstat na drátku, ahoj!
2: Jo, díky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Říká se, všeho moc škodí, a tak se dneska ve středečním radním tématu ptáme, jestli tady máme někoho, komu už lezou řeči o horku na nervy. A pokud ano, buďte v klidu, ještě si to nějaký ten den užijeme a zopakujeme.
1: Napsali Gy, mám rád teplo i zimu, lidi se nemají o čem bavit, více sexu, méně řešit to, co neolivníte.
0: A Jirka na Facebook Rádik přidává krásnou fotku zimního lesa, zasněženého, a píše k tomu něco na ochlazení.
1: Děkujeme.
0: Tak kdo by potřeboval, může mrknout na Facebook Rádiek a podívat se na krásně ochlazující obrázeček. No, popravdě řečeno, užil bych si pár dnů takové krásné ladovské zimy. A co vy? Klidně se stále ještě můžete přidat na Facebooku Rádiek a napsat nám, jestli už vám taky lezou informace o horku na nervy. Rozhodně vám ale na nervy nepolezou další hity pro dobrou náladu, protože budou taky pěkně osvěžující. Čekají nás Blink 182, Enrique Iglesias. No a po 9. hodině úplně jiné songy. 6 měsíců do Vánoc. Co by to tak asi mohlo být? Jak říká Bohuš, nečteš a nevíš, slunko je svíňa.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

finále středeční raní s Dezatem 24. června. A vzhledem k tomu, že za 6 měsíců tady máme Vánoce a vzhledem k tomu, že jsme po celou dnešní raní

0: nic neobvyklého. Kdyby jsme tak měřili 30, to by bylo co. Tak si to dneska zkusíme mezi 9 a 10 právě i z hity, které právě slýcháváme jen o Vánocích. Chybět nebude samozřejmě Pecka UM Last Christmas. Po 9. hodině taky Milan Drobný a padá sníh. Si někdo teď přiladil a slyší, až ten padající sníh si řekl, to je úplně zmagořili tam. No tak, jak říká Bohužel, my jsme to taky už vzpomínali. Nečteš a nejvíš, slunko je svíně. No a po 9. taky s kladivým hitem ledovské zimy Jara Nohavica.
1: To mokré bílé svinstvo padá mi za límec.
0: Ale k tomu samozřejmě i v půli pracovního týdne čerstvé jihomoravské zprávy. Lidl v brněnské Líšni dočasně uzavře kvůli rekonstrukci. Paráda. Informace důležité pro ty z vás, co kupují rohlíky a chleba. Přidáme aktuálně také předpověď počasí slibující další tropické teploty. A tak se vám bude určitě hodit i soutěž o klimatizaci. Jeden jediný hit a Klimoška je doma.
2: Slunce

Čech a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si!

0: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.cibulka.com.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Hezkou červnovou středu přejeme, je 9.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Vinaři z Břeclavska získali na ONOforu prestižní ocenění a Lidl v Brněnské Líšni dočasně uzavře kvůli rekonstrukci. Vinaři z Břeclavska zaznamenali výrazný úspěch na mezinárodní soutěži vín ONOforum. Šampionem mezi bílými víny se stal Riesling Rýnský 2024 z vinařství Elišky Beckové v Dolních Dunajovicích a habánské sklepy z Velkých Bílovic získali titul šampion Riesling. Vinařství Volařík z Mikulova navíc obdrželo cenu za nejlepší kolekci vín. Soutěž ve Znojmě letos hodnotila více než 400 vín z několika evropských zemí i Jižní Ameriky. Supermarket Lidl v Trnkově ulici v Brněnské Líšni čeká rekonstrukce podle nejnovějšího konceptu prodejen. Kvůli modernizaci bude obchod letos v listopadu přibližně na týden uzavřen. Přesný termín zatím není stanoven a závisí na potřebných povoleních. Zákazníci budou moci během uzavírky využít jiné supermarkety v Líšni, na Vinohradech i v okolních městských částech.
10: Rádio Jih, počasí.
8: Další tropický den je tady, středa 24. června, nabídne až 33 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, v tom Zlínském maximálně 30. No a očekávají meteorologové skoro jasno nebo jasno, zejména odpoledne a večer se oblačnost může zvětšit až na polojasno. No, nějaký mráček navíc. Aktuálně Brno, Lovčice, Vrbice, Staré Město, Uherského Hradiště 23 stupňů Celsia.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: A míříme i na rozpálené cesty. Na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno stojí na vozovce porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Projíždějte opatrně. V Brně v Holcově ulici havarovala dvě osobní auta, provoz je tady také částečně omezen a na dálnici D1 na 210. kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce odstavené osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu s rádiem Jih.

0: Jdeme sníh, aspoň chviličku, i vy milovníci léta.
1: Ježiš,
0: 9 hodin, 8 minut, Milan Drobný, padá sníh. Připomínáme mezi 9. a 10., když máme těch 6 měsíců do Vánoc, tak jsme si prostě řekli, že si uděláme

0: Ano, ne. A vy teď budete pouštět vánoční hity, no paráda.
1: Nám psala i posluchačka na Facebooku a taky to vypadá, že naši posluchači to z toho mají radost.
0: No
1: těch
0: jasně,
1: vedrech.
0: Tak změna, no.
1: A,
0: ne?
1: A mimochodem, do těch Vánoc zbývá přesně 182 dní, 14 hodin, 51 minut a 38 sekund.
0: Zdravíme Janču, která píše na Facebook, respektive na WhatsApp. Dobré ráno, nádhera, nejkrásnější vánoční melodie 80. leta, co by si přát, děkuji za krásný zážitek. Tak já doufám, že to všichni pochopíme, prostě, že je potřeba si z toho udělat ve středu 24. června prču, ale pozor, bude to i vážné, dámy a pánové, protože k Vánocům od Ježíška patří co?
1: No patří samozřejmě dárky tak. A my pro vás máme dárky.
0: A jaký ten dárek?
1: Jsou to dvě celofestivalové vstupenky na Cibula Fest 2026 v hodnotě víc než 4,5 tisíce korun, ale nebude to zadarmo.
0: Nebude, ale tam třeba vystoupí Mara Ztracený, Eva Farna, Rybičky 48, Dimitri, Traktor, Desmod, No Name a mnoho, mnoho dalších. Navíc ve čtvrtek speciálně i 17, Bad Boys Blue, Luna, Fun Factory, Bonnie M, Lunatic, Holky či Verona, prostě se vrátíte
1: no
0: v čase.
1: Pravka, ne.
0: No a co je potřeba pro to udělat?
1: No, je potřeba si nám, ne si, ale nám přetextovat nějakou vánoční písničku nebo koledu. Prostě z toho udělejte tropickou písničku místo vánoční písničky.
0: Už jsme to vzpomínali v úvodu této hodinky, že kolikrát prostě na Vánoce máme 15, 16, kolikrát i 20 stupňů Celsia, už to nejsou kolikrát Vánoce na sněhu, ale na blátě. No, představte si, že by teď fakt takové počasí bylo na 24. prosince, jako jo. Bars, kde ve světě to tak mají. My si to teďkom vyzkoušíme i tady na jižní a jihovýchodní Moravě. No a abyste věděli, a,
1: no,
0: jak to přetextovat třeba, tak jsem si říkal, že bych to zkusil i já.
1: No pojď, jo? Já jsem zvědavá. No,
0: nesem vám noviny. Já nechytnu.
1: Nesem vám noviny.
0: No, já to jako nechytnu. Ale tak třeba, jo.

0: Plní vánoční čas je zatím dáte do Vánoce. Dělej tu melodii, pojď.
1: To je boží, já už jsem se
0: pojď,
1: ztratila.
0: Pojď,
1: nesem.
0: Do Vánoc ještě půl roku zbývá, v bazénu voda příjemně zpívá, místo sněhu písek zeje, u grilu se každý směje, kapři stonky cukroví. Na to je čas, až napoví podzim chladný mlhy raní. Teď jsou hlavně prázdninové plány. Tak si užijte krásné léto, kdy jsou dlouhé noci jasné, Vánoce si počkej za 6 měsíců za zavítají.
1: Luky,
0: no, tak něco takového.
1: To, no, ale takhle, nemusí to být takhle dlouhé, stačí
0: ne, kratičké,
1: prostě 4
0: jasně,
1: verše, jo.
0: Úplně kratičké. Napište nám to třeba na WhatsApp, nebo respektive pošlete SMS či WhatsApp zprávu na 606 703 889 a lupeny na Cibula Fest mohou být vaše. A teď další ochlazující kousek, tady je Jana Nohavice. A hladovská zima i v Praze z toho budu v prči.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

kočičkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jedným kúse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kde si gupolomi, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hřib, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popočil ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie.

0: českých třicítkách. Dobře, teď ještě se sice jako neměříme, jo, ale 24. června si klidně můžeme, a my jsme se taky udělali, mezi 9. a 10. prostě trošku vánoční. A i s těmi osvěžujícími chladivými hity. Hanča Zagorová zima.
1: Já jsem ráda, že jsi to vysvětlil, protože jestli teďka někdo přeladil, tak si musí myslet, že nám úplně hrabe, ale ano, nám nehrabe.
0: Buďte v klidu, Chocholoušek má obsazeno, jo? No ale jak už jsme říkali, když už teda máme do těch Vánoc přesně 6 měsíců a k Vánocům patří i ty dárečky, tak my připomínáme, že někdo z vás může získat 2 exkluzivní lupeny celofestivalové vstupenky na Cibula Fest 2026 v hodnotě více než 4,5 tisíce korun. Co je potřeba pro to udělat?
1: Je potřeba přepsat nebo napsat nějakou vánoční básničku, písničku a tady to jede. Vy nám posíláte jednu za druhou a je to top, jsou boží ty básničky. A my si nějaké z nich bychom mohli přečíst, že jo?
0: No pojď.
1: Tak jo, tak já jdu vánoční básnička na léto. V létě svítí sluníčko, hřeje krásně maličko, místo sněhu teplý písek, u vody si stavím hrádek. Vánoce jsou ještě daleko, ale těším se už na lehko. Na stromeček dárky, zvonění, na kouzelné vánoční snění. A tak v létě u vody sbírám krásné příhody. Až pak přijde zimní čas, Vánoce potěší zas Lukáš.
0: Zde napíše, letní noc nastala a dárečky nám přiváží Santa dnešní na našem rádiu jižním. Zdendo, i ty máš šanci získat ony lupeny. Připomínáme, psát to můžete na 606 703 889 ve formě SMSky a nebo WhatsApp zprávy. No a protože to mám takový pocit, ta muzika chladí líp než klimatizace, tak si dáme další.
1: Pojďme.
0: Mr. President Coco Jumbo a vánoční verze.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: to píše nám Vlaďka. Zdravím, není takové horko, když zpívám s rádiem. Jiné kafe a Vánoce, 9.26, je středa 24. června. Kdo právě teď přiladil na rádiových rádiu Jižní Moravy? Máme 6 měsíců do Vánoc, tak jsme si řekli, že bychom si mohli udělat i tak trošku jakože letně.
1: A mě strašně jako mile překvapuje, kolik lidí nám píše a kolika lidem to jako spravuje náladu. Mě teďka někdo psal, že má chuť si dát na oběd kapra a bramborový salát.
0: To by bylo úplně dokonalé, prosím vás, změňte dnešní.

0: pokud změníte textem nějakou známou vánoční koledu nebo písničku, přidáte tam prostě to léto a pošlete nám to na 606-703-889 SMS-kou nebo WhatsApp zprávou, tak v této hodince můžete právě získat Lupeny na Cibula Fest 2026 v hodnotě více než 4,5 tisíce korun. A že toho píšete o 106, tak píšte dál, stále ještě máte šanci. Ale my se teď fakt podíváme na nějaké tropické Vánoce.
1: Jo, protože fakt někde Vánoce slaví v takovýchto počasích.
0: My budeme taky asi za pár.
1: A to je to možné. A třeba v Austrálii a na Novém Zélandě místo, mají prostě místo toho našeho klasického, mají slavnostní grilování na pláži, no. Grilujou krevety, mořské plody, mají mangové saláty a potom se nějak schází se svíčkama a tak, no ale mě tady zaujalo, to je totiž podobné, v Jižní Africe se schází taky na nějaké grilování a tradičně jí smažené housenky, protože věří, že přináší štěstí.
0: No to je neuvěřitelné, ale jak říkala to grilování, tak já to nenajdu v té záplavě WhatsApp zpráv a SMS, a taky nám psala nějaká posluchačka, že zrovna teď grilujou, mají volníčko a do toho ty vánoční songy, že naprostá parádička. No dámy a pánové, nemůžeme se divit, možná je to fakt jako generálka na nějaké takové Vánoce v budoucnu.
1: Je to možné.
0: Místo sněhu, plavky, opalovací krémy, sombrera, sluneční brýle. Tak pište dál. Já teda nevím, kdo tady bude vybírat.
1: Já to teda taky nevím.
0: Tady. Přetextování, protože je to fakt od vás na jedničku.
1: A některé jsou teda i jako brutálně dlouhé.
0: Třeba pásli, počkej zas, pásli ovce Valaši, ten...
1: Pásli ovce Valaši,
0: na termálu ve Valaši, hajdom, voda, vedro, vlna, plavčík se jim ukázal, do bazénu jim kázal, hajdom, voda, vedro, vlna, dom, nebo v létě slunce z nebe praží trvince, zmrzlina se v ruce smaží, než jim stačí ochutnat, už mi teče na kabát, nebo nesem vám noviny z jižního kraje, rádio i do dálky veselé hraje. Není to paráda?
1: Je to bomba.
0: No, tak pojďme za dalším. Ne osvěžujícím, ale chladivým hitem. Mariah Carey a všechno, co chci. O vánočních City, ne? All I want for Christmas is you. Ale předělalo se to taky na food, protože k tomu patří to jídlo.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Ahoj děti!
6: Jdeme na Cibuláčik!
7: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
8: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
7: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
9: Vidíme se na Cibuláčiku!
8: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
13: Speciální host Precedence.
12: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
14: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days.
15: testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969.

0: When we finally kiss goodnight.
1: Změna je, dámy a pánové, život. Středa, bar si jakých věcí je třeba. A tak jsme se rozhodli, že přestože nám venku panovat budou tropické teploty, tak si prostě na rádiu jich uděláme takové Vánoce po našem s vánočními hity. A že vás to bude inspirovat k takovým věcem, jako že jste dostali chuť na kapra, jo? Nebo dokonce obecní rozhlas dneska bude mít změnu.
2: No,
1: to nás nenapadlo teda
2: jako
1: vůbec.
2: Neuvěřte, paní nás tady pobavila, paní Iveta píše, vy jste dnes úplně boží, hned je nám tu na úradě chladnější, ale tak jsme se už dlho nezasmiali. Dali jste mi dobrý nápad, čo dnes zahrát do městného rozhlasu a starosta nás asi zabije.
1: Hlavně je důležité se z toho nepototo. Takže dámy a pánové, ještě nějaká minutka bude sloužit k tomu, abyste přetextovali nějakou vánoční koledu nebo písničku, poslali nám ji na 606-703-889 přes SMS-ku nebo WhatsApp zprávu a můžete se tím pádem, protože k Vánocům patří dárky, zapojit do exkluzivní soutěže o dvě celofestivalové vstupenky na Cibulafest 2026 v hodnotě více než 4,5 tisíce korun. Je toho neuvěřitelné množství. My vám strašně moc děkujeme. Pojďme aspoň některé přetextované nabídnout právě teď.
2: Máme tady jednu takovou dlouhou. Teče z nás jak z bečky, poslouchejte 39 ve stínu, pozor, dejte, teče z nás jak z bečky, poslouchejte. Vedro je, pálava sála, Vinohrad suchý, dědina polomrtvá. Vedro je, do noci nepohne, pak přijde noční chládek a pod duchnou to ožije. Ve sklepě podzemí, poslouchejte, tam se teď žije, chládek a bečka zní. Vedro je, kdo to má vydržet, ale my z jihu, my to přece dáme. Vedro je, v krvi to máme, přes den chcípnem, v noci ožijem. Nesem vám noviny. No,
1: to by šlo předělat.
2: Martina,
1: zima, vedro je, to
2: jo,
1: by šlo.
2: No to by šlo.
1: Tak to až teď docvaklo, že? To nevadí.
2: No.
1: Píše nám taky Kateřina, že prý máme zpívat. Tak pojď.
2: Aha.
1: Nesem vám prázdniny, těšíme se. U vody, u piva, skoulíme se. Léto a klima jsou prostě prima. Léto a pařák, horší jak svařák. Uživejte, Kačko, moc děkujeme i tobě.
2: Máme tady další, ty nesem vám noviny jsou oblíbené, tady sice je horko venku, nevadí, chci vstupenku, Vánoce přicházejí, za 6 měsíců jsou tady.
1: A třeba Lenka

0: Tobě moc děkujeme. Ještě kdybychom tak uměli zpívat a chytli tu melodii, tak by to byla úplná parádička. Naši posluchači se v tom párnu snaží a my to potom, a tak jde jenom o to, aby se to dostalo prostě.
1: No jasně. No,
0: tak.
1: Na koho se, kreativci.
0: Maximální. Na koho se uspěje štěstí už v dalším vstupu za pár minutek, toť zatím otázka, ale nechtěl bych být v kůži toho, kdo bude vybírat, kdo z těchto přetextovaných písní anebo říkanek nebo čeho všeho prostě vybere, kdo dneska vyhraje. 9 hodin 40 minut, tady je další vánoční kousek.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: jenom psal, co jsme si dali.
1: Je středa 24. června, posloucháte Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy, a když za těch 6 měsíců tady máme ty Vánoce, tak jsme si to zkusili, jaké by to bylo, kdybychom vám takové písničky a vůbec tu vánoční atmosféru tady měli při takto vysokých teplotách, které panují a panovat i dneska budou. No a protože k Vánocům patří dárky, tak za chviličku je rozdáme, ale ještě, to je neuvěřitelné, ty různé věci,

0: taká ta vánoční písnička, až starosta prý bude skákat 2 metry vysoko, tak třeba nám napsala, tady teda nepodepsaná SMS-ka, ahoj ženi, děkuju vám za připomenutí, že dnes má dcera slaví 22 let. A nebo jsme v Bulharsku, vaříme si svařák, všichni jsme dostali rýmu.
1: Ty krása, to je dobré, jak se to propojuje celé.
0: Fantasticky úplně, že čekáme na půlnoční, pokračujte. No jo, všechno má svůj konec, dámy a pánové, takže pomalu, ale jistě míříme do finále a teď se dozvíme, kdo z vás získá ty lupeny, ty fantastické celofestivalové vstupenky na Cibula Fest 2026 v celkové hodnotě více 4,5 tisíce korun, ale ještě než ty vybereš, jo, tak já bych chtěl vám všem poděkovat, ať už to byly SMSky, WhatsApp zprávy, ať už jste psali na Facebook, moc děkujeme za všechnu tady tu podporu a hlavně za to přetextování těch neskutečných spoustu písniček a říkanek a něčeho všeho s vánoční tematikou, že jste to prostě přehodili do léta. Ale jak to tak bývá v těch soutěžích, může vyhrát jen jeden nebo jen jedna, takže je to na tobě, ale logisticky já dávám o toho ruce pryč.
1: No mně je to jasné, no. Tak dívej, já tady mám celou tu, všechno to tady mám prostě pod sebou vypsané, jo, tak ano. já takhle pojedu a
0: jako, až ty řekneš, scrollovat, jo?
1: Budu scrollovat takzvaně a až ty řekneš stop, tak já zastavím a ta básnička nebo písnička vyhraje.
0: Takže teď jsem chtěl říct, aby to nebylo na mě a stejně to zase na mě bude. Dobře, takže vrať se na začátek, jestli nejsi.
1: Tak, jsem.
0: Tak, scrolluj 3, 2, 1 včíl.
1: Jedu.
0: A 3, 2, 1 včíl, konec.
1: Takže, máme tady rolničky. Rolničky, teploty jsou fakt šok. Kdo přežije toto léto, bude slavit v zimě moc. Zmrzlina se rozteklá kapka na tričku. Raději si skočíme do bazénu s dětmi za ručičku. Simona!
0: Simono, my ti blahopřejeme! Právě ty získáváš 2 lupeny na Cibula Fest 2026. Hezky, rolničky, teploty jsou šok. Kdo přežije toto léto, bude slavit v zimě moc. Zkusíme jí zavolat?
1: Já bych jí brnkla.
0: Jo?
1: Pojďme, tak. Simi, nachystej telefon, zaspíváš na to. Takže, já vám to ještě jednou, jo? Počkej, já se to zkusím, jestli to jde. Rolničky, teploty jsou... Jo, kdybychom viděli fakt, tak teploty jsou šok. Kdo přežije toto léto, bude slavit moc.
0: Už to zvoní!
2: Simi. Ahoj, Simona.
0: Tady rádio, jich rádio Jižní Moravy. My tě zdravíme, Simčo, a zároveň blahopřejeme.
2: Taky zdravím, děkuju moc. Simi, já jsem to vůbec nečekala.
1: A zaspíváš nám to.
2: Je, asi ne. Já se hrozně stydím.
0: Jako autorka bys ale fakt mohla, když máme tady ty letní Vánoce. Nestyd se, však tě nikdo nevidí. Jsi tam sama v té místnosti, odkud telefonuješ?
2: Z práce volám.
0: No, tak tam určitě nikdo není. Tak pojď aspoň kousíček. Si
2: je tady kolegyně. No, já nevím, jestli si to pamatuju. Já jsem to skládala takto přímo do WhatsAppu, takže...
1: Dívej, já ti řeknu ty první dva řádky a ty nám jenom tak jako přespíváš. Rolničky, teploty jsou šok.
2: Rolničky, teploty jsou šok.
1: Bomba!
0: Kdo přežije toto léto, bude slavit zimě moc. A slaví Simona, protože získává lupiny. My ti blahopřejeme.
2: Moc krát děkuju.
0: Užij si to a nezapomeň, Ježíšek díky rádiu, jich rádiu Jižní Moravy může chodit i v létě. Měj se hezky.
2: Ano, ahoj.
0: Ahoj, čau. No a vám všem ostatním ještě jednou moc a moc děkujeme. Neuvěřitelné to s váma bylo, neuvěřitelně rychle ta hodina utekla a jak psala jedna paní, nějaká posluchačka tady na WhatsAppu nebo na SMSce, nebo SMSko to poslala, už jsou úplně mimo, že peče cosi a úplně zapomněla, jaké má v kuchyni peklo z toho prostě, z těch songů, že už je to úplně OK. Fakt aspoň na tu chviličku jsme zapomněli, jaké to teplo je. Tak, teď se ale vrátíme zase do těch starých vyjetých kolejí, budeme doplňovat pitný režim. A budeme dál poslouchat rádio, jich rádio Jižní Moravy. Ať se vám daří a přežijte to. Díky vám.
1: Děkujeme.
0: Bez vás mi to fakt nešlo.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: Přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

přejeme hezkou středu, hezké středeční dopoledne. Vás i nás, naše vánoční hodinka na rádiu jich bavila, ale celý den to bohužel nejde, takže se zase vracíme do normálu a po 10. hodině nám zazní z muziky třeba Aqua a Barbie Girl.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
3: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkeho, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června Velké Bílovice, Křástelka.
4: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90 až do 30. června. Kaufland.
10: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
14: Za minutku bude 10 a my vám z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Hodonín získal ocenění za architektonické soutěže a brněnské školy využijí prázdniny k rozsáhlým opravám. Město Hodonín získalo ocenění Akademie České ceny za architekturu za kvalitní přístup k pořádání architektonických soutěží. Ocenění převzali v Praze starosta Libor Střecha a městský architekt Ondřej Stolařík. Porota ocenila zejména projekty Břehy Staré Moravy a dřívější soutěž na obnovu parku na Mírovém náměstí, která se nyní realizuje. V roce 2025 bylo v Česku vyhlášeno rekordních 72 architektonických soutěží s potvrzenou regulérností od České komory architektů. Do letošní České ceny za architekturu se přihlásila také rekonstrukce hodonínského na svět, do uší nominace 25 staveb se však nedostala. Brněnské městské části během letních prázdnin investují desítky milionů korun do oprav škol a školek. Rekonstrukce se zaměří na střechy, fasády, jídelny, hřiště, sociální zařízení i modernizaci technického vybavení. Nejvíce peněz přes 130 milionů korun vloží do školských budov městská část Brno-Sever, zhruba 100 milionů korun pak Brno-Střed. Většina prací má skončit do začátku nového školního roku, aby nebyla omezena výuka.
16: Radio Jih. Počasí.
14: Dneska skoro jasno až jasno, odpoledne a večer až polojasno. No a doufám, že jste se při naší vánoční hodince dostatečně ochladili, protože v Jihomoravském kraji dneska teploty vystoupají na 30 až 33 stupňů a ve Zlínském na 27 až 30. Aktuálně v Břesovice hlásí 22, Kyjov a Hovorany 23 a Sedlec u Mikulova 24 stupňů Celzia.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: Hezké dopoledne přejeme taky na cesty a opatrně v tuto chvíli na D2 i D1.

Fever Dream, za chvilku už Jennifer Lopez a nebo skupina Maroon 5. No a jestli se o víkendu chystáte někam k vodě, tak ta následující informace se vám rozhodně může hodit. U mistřína je totiž nově důvod zastavit se na trošku díl a my si na

0: ohleduplnosti. Ať si tady můžeme dělat hezká společenská místa bez toho, aniž bychom museli řešit, kdo, kde, co zase zničí nebo zničil. Jo? No a teď se na rádiu jich vrátíme zase k muzice a z té už za okamžik letí kapela Krištof a Půlnoční hřích.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: středeční dopoledne.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Klimatizace.cz. Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Britská glamrocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna. Speciální host Precedence. Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

aktuálním čase 10 hodin a 42 minut máme na vás na rádiu jich takovou otázku. Máte vedle domu prázdný a zarostlý pozemek, na kterém se třeba jednou bude stavět? Tak právě taková místa by podle nového projektu Mendelovy univerzity v Brně mohla dočasně ožít díky přenosným zahradám se záhony, s lavičkami a komposty. Princip je

vše přesune jinam. Podle autorů projektu by takové řešení mohlo pomoct snížit uhlíkovou stopu měst, ochladit okolí a zároveň taky proměnit zanedbaná místa v takový jako příjemný prostor pro lidi. Projekt počítá s využitím ze strany měst, komunit, škol a taky seniorů. Součástí výzkumu je taky speciální

0: a taky estetických. No zní to rozhodně dobře, protože určitě v mnoha městech i v okolí jsou takové ty části, u kterých si říkáme, ježiš, to je škoda, že to tady tak chátrá, to by se dalo krásně využít. No tak uvidíme, třeba se to právě díky novému projektu Mendelovy univerzity povede. My držíme pěsti z rádia jich a na celou jižní i jihovýchodní Moravu a vlastně vůbec všude tam, kde nás ladíte, posíláme už za okamžik Eda Sheerana. Hezké dopoledne.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro mokřady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak všechno mám.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařska50fest.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: www.klimastyle.cz.
1: Ranní káva, příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
2: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Právě teď nám odbyla 11. hodina z rádia. Jich přejeme krásné dopoledne.
8: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Uherské Hradiště přišlo o dotaci na nový zimní stadion a Brno odložilo rozhodnutí o pozemcích za Lužánkami. Uherské Hradiště nezíská očekávanou dotaci ve výši 120 milionů korun na výstavbu nového zimního stadionu. Národní sportovní agentura zrušila výzvu určenou pro velké sportovní projekty nad 100 milionů korun, do které město podalo žádost. Stavba stadionu za zhruba 357 milionů ale pokračuje a město bude hledat jiné zdroje financování. Podle radnice by mohlo využít například krajskou dotaci, vrácení DPH nebo plánovaný úvěr. Naopak některé další sportovní projekty ve Zlínském kraji podporu získají, například nová sportovní hala v Nivnici nebo modernizace sportovišť v Holešově. Brněnští zastupitelé zatím nerozhodli o prodeji pozemků pod bývalým stadionem za Lužánkami fotbalové Zbrojovce Brno. O hlasování chtějí rozhodnout až po zpracování revizního znaleckého posudku. Ten prověří výrazně rozdílné odhady hodnoty pozemků. Podle města mají pozemky hodnotu přes 400 milionů korun, zatímco posudek Zbrojovky je ocenil na necelých 168 milionů. Klub chce na místě schátralého stadionu vybudovat novou fotbalovou arénu za zhruba 3 miliony.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Venku převážně jasno, místy malá oblačnost a teploty 29 až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a 27 až 30 ve Zlínském. V tuto chvíli ve Zlíně máte 22, v Petrově a Slavkově u Brna 24 a v Zaječí 25 stupňů Celsia.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně aktuálně ve Starém městě, na D1 v Brně a taky na Zlínsku.

0: posílame z playlistu Rádia Hendrix a jejich Golden.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hlídání polí, jelikož mají bohaté zkušenosti se zloději. Detaily k tomu si povíme na rádiu jich už za chvilku a už za okamžik taky Vohnouti a Svaz českých bohémů.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.

0: 15. srpna.
1: Speciální host Precedens.
0: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulapest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstup Penky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

24. června nám na rádiu jich zpříjemnila zpěvačka Taylor Swift s hitem The Fate of Ophelia. No a blíží se nám období sklizně některé zeleniny. A tak se na polích posilují hlídky. Proč? Protože spousta farmářů má zkušenosti s krádežemi. Třeba ve Velkých Bílovicích mají nainstalované fotopasti. No a tak je krásně vidět třeba muže, který přijel v autě

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezkou středu všem z horonínského studia Rádia Jih a k obědům i časům. Po obědovým si budeme hrát další středeční hity pro dobrou náladu. Čeká nás z nich třeba kaskáda s hitem Boy You Turn Me.

La Queen, I want to break free. No a brněnské školy využijí prázdniny k rozsáhlým opravám, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: MKLV Fest v Mikulově.

0: na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
6: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Za 2 minutky nám odbije 12. z rádia, jejich přejem dobrou chuť.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Hodonín získal ocenění za architektonické soutěže a brněnské školy využijí prázdniny k rozsáhlým opravám. Město Hodonín získalo ocenění Akademie České ceny za architekturu za kvalitní přístup k pořádání architektonických soutěží. Ocenění převzali v Praze starosta Libor Střecha a městský architekt Ondřej Stolařík. Porota ocenila zejména projekty Břehy Staré Moravy a dřívější soutěž na obnovu parku na Mírovém náměstí, která se nyní realizuje. V roce 2025 bylo v Česku vyhlášeno rekordních 72 architektonických soutěží s potvrzenou regulérností od České komory architektů. Do letošní České ceny za architekturu se přihlásila také rekonstrukce Hodonínského kina Svět, do uší nominace 25 staveb se však nedostala. Brněnské městské části během letních prázdnin investují desítky milionů korun do oprav škol a školek. Rekonstrukce se zaměří na střechy, fasády, jídelny, hřiště, sociální zařízení i modernizaci technického vybavení. Nejvíce peněz, přes 130 milionů korun, vloží do školských budov městská část Brno-Sever, zhruba 100 milionů korun pak Brno-Střed. Většina prací má skončit do začátku nového školního roku, aby nebyla omezena výuka.
10: Radio Jih, počasí.
8: Venku převážně jasno, místy malá oblačnost a teploty 29 až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a 27 až 30 ve Zlínském. Aktuálně Blatnice pod Svatým Antonínkem a Uherský Ostroh měří 25 stupňů a Břeclav i Moravská Nová Ves hlásí po 27.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.

0: Vyňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Vinaření a zahrádkaření není vůbec jednoduchý obor a v dnešní době plné informačních proudů je někdy dost těžké se v tom vyznat. Přišli jsme proto ve Vinařském domě i na jeho e-shopových stránkách s novinkami, které by vám měly ulehčit práci a také poskytnout jedním nákupem víc produktů v součtu za lepší cenu. V naší nabídce najdete balíčky s přípravky, které budete brzy potřebovat. Například aktuální set výroba 100 litrů kvasu kvalitně. Spojuje tři důležité pomocníky pro domácí i hobby výrobu kvasu. Kombinace turbokvasnic, speciální výživy a enzymu podporuje správný průběh kvašení, lepší zpracování ovoce i efektivnější uvolnění aromatických látek. Díky tomu dosáhnete stabilního kvašení, vyššího výnosu a kvalitnějšího výsledného destilátu či základu pro další zpracování. Set je vhodný pro začátečníky i pro zkušené výrobce, kteří chtějí zlepšit průběh fermentace a minimalizovat riziko problémů při kvašení. Produkty v sadě jsou vzájemně kompatibilní a ideálně se doplňují při výrobě domácího kvasu. Najdete v nabídce také název Sada výrobu sajdru a šumivých vín na 100 litrů. Ta je sestavená pro ty, kteří chtějí vytvořit ovocný a pedlivý nápoj nebo šumivé víno. Obsahuje produkty, které podpoří jak primární kvašení, tak případnou sekundární fermentaci a zajistí čistý a svěží projev i stabilní bublinky. Bublinky jsou v módě a teď se nemusíte bát si je vyrobit i doma. Díky této sadě můžete vytvořit ovocný cider nebo šumivé víno s čistou aromatikou, svěžestí a stabilními bublinkami od startu až po finální karbonaci. Dalším perfektním pomocníkem je balíček s názvem Hrušky nebo Meruňky, kompletní sada pro výrobu ovocného kvasu. Ta pomáhá dosáhnout spolehlivého kvašení, vyšší výtěžnosti a plně rozvinutého ovocného aroma. Spojuje tři důležité složky potřebné pro přípravu kvalitního hruškového, meruňkového nebo třeba broskového kvasu. Obsahuje speciální kvasinky, které společně vytváří ideální podmínky pro správný průběh fermentace. Kvasinky podporují rychlé a stabilní kvašení, výživa dává potřebné živiny pro optimální činnost kvasinek a enzym, ten napomáhá rozkladu ovocné dužiny. Díky tomu dochází i k lepšímu uvolnění šťávy a aromatických látek a výsledný kvas dosahuje té nejvyšší kvality. No a samozřejmostí jsou sady na výrobě jednotlivých odrůd vína, jako je sada Chardonnay, Tramín, Hibernal, Riesling a ostatní odrůdy, včetně speciální sady na výrobu teroárových vín, které mají odpovídat půdě a místním podmínkám. Máme také sady turbokvasnic na pálenky ve výhodném balení, kde se díky balíčku dostanete na zajímavou cenu. Vše je v balení pro 100 litrů a u všech balení najdete podrobný návod. Novinek a věcí na ulehčení řehole zemědělce či vinohradníka máme dost. Stačí si jen dojít vybrat. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cyklovýletě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90.

Posloucháte Rádio Jich, máme 24. června, 12 hodin a 43 minut. No a podíváme se teď, jaký případ řešili krátce před půlnocí strážníci v Jihlavské ulici v Brně. Zastavili

0: Ich přejeme hezkou středu a za moment už posíláme Evu Farnou a pecku z nového alba ADHD Pop s názvem Perpetuum Mobile, tak si ji užijte.
1: Sbor dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH Skoronice. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietršky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v neděli 28. června od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Ladíte Rádio Jih, za mikrofonem Veronika Brostianu, hezké odpoledne. Blíží se nám 13. hodina a tak si dáme teď ukázku muziky, která nám ji bude zpříjemňovat. Budou to třeba Venga Boys a

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: Burger ve městě už víte. Burger z Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burger z Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
1: Ahoj, zdraví vás Harley a zveme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Stupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Z rádia jich přejeme krásné odpoledne, za půl minutky bude 13 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Uherské Hradiště přišlo o dotaci na nový zimní stadion a Brno odložilo rozhodnutí o pozemcích za Lužánkami. Uherské Hradiště nezíská očekávanou dotaci ve výši 120 milionů korun na výstavbu nového zimního stadionu. Národní sportovní agentura zrušila výzvu určenou pro velké sportovní projekty nad 100 milionů korun, do které město podalo žádost. Stavba stadionu za zhruba 357 milionů ale pokračuje a město bude hledat jiné zdroje financování. Podle radnice by mohlo využít například krajskou dotaci, vrácení DPH nebo plánovaný úvěr. Naopak některé další sportovní projekty ve Zlínském kraji podporu získají, například nová sportovní hala v Nivnici nebo modernizace sportovišť v Holešově. Brněnští zastupitelé zatím nerozhodli o prodeji pozemků pod bývalým stadionem za Lužánkami fotbalové Zbrojovce Brno. O hlasování chtějí rozhodnout až po zpracování revizního znaleckého posudku. Ten prověří výrazně rozdílné odhady hodnoty pozemků. Podle města mají pozemky hodnotu přes 400 milionů korun, zatímco posudek Zbrojovky je ocenil na necelých 168 milionů. Klub chce na místě schátralého stadionu vybudovat novou fotbalovou arénu za zhruba 3 miliony. Miliardy korun.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Na jihu i jihovýchodě Moravy převážně jasno, místy se může vyskytnout mahlá oblačnost. No a teploty 29 až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a 27 až 30 ve Zlínském. Právě teď venkovní teploměry v Babicích a Hroznové Lhotě měří po 26, v Brně máte 27 a Kostice hlásí 28 stupňů Celsia.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: Zdravíme všechny řidiče.

No a jestli máte pocit, že Brno už dobře znáte, tak je ale dost možné, že vás turistické a informační centrum přesvědčí o opaku. Na léto totiž připravilo sérii komentovaných prohlídek, které ukážou město z různých pohledů. Vyrazit můžete třeba za příběhy jednotlivých městských čtvrtí nebo po stopách známých osobností, jako byly Janáček, Mendel, Kundera a nebo Hrabal. No a pro ty odvážnější jsou připravené taky výpravy do takzvaného krčemného a neřestného Brna, tedy do částí historie, o kterých se běžně úplně moc nemluví. Všechny prohlídky se uskuteční v podvečer, po práci, kdy už není takové horko.

0: se další muziku. Takže užívejte a krásné odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

vstupu ukáže vysvědčení, získá slevu na vstupné a taky nějaké drobné dárky. No a co se programu týče, tak v 11 hodin tady ten filmový maraton odstartuje animák Naskok do divočiny. Ve 14 hodin se bude hrát Zootropolis 2 a v 16 hodin přijde na řadu novinka Toy Story příběh hraček 5.

0: odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Víno, víno.
3: Ahoj, děti!
4: Jdeme na Cibuláčik!
5: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
6: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
5: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný.

0: a Vodafone.cz. Vodafone.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno

0: Fičo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače Rádia Jich.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Já ti dám rovnou to slovo, nebudem to zdržovat.
0: Jo, pojď, já mám potom dobrý vtip.
1: Jo?
0: Tak, jo, ale až potom tady.
1: Tak jo.
0: Tak první Takže. Slova.
1: Akcitsat naf.
0: Naf?
1: Naf.
0: Naf.
1: Akcitsat naf.
0: Naf.
1: Na F, končí to F.
0: F, jo.
1: Aha, jako...
0: Fantastická.
1: Výborně. Arefsomta.
0: Arefsomta. Atmosféra.
1: Ano, tak tu my jsme tady měli ráno, protože teďka jsme se o tom bavili, jsme tady měli ty Vánoce.
0: Ano, ano, vánoční písničky. A my tady a... na odpoledne máme potom chcípnout horkem.
1: No, ale jako já jsem spíš chtěla říct, že my jsme se tady potom s Lukem bavili, když jsme skončili, že nás jako strašně milé překvapilo, kolik lidí psalo. Víš,
0: ano, já jsem to viděl. Já jsem to viděl na Instagramu, ano, a to je super. Hlavně si myslím, že vás to osvěžilo. A já na to navážu, protože je spousta lidí, kteří si stěžují, že má být o víkendu ve stínu až 35 stupňů Celsia. Tak prosím vás, do toho stínu nechoďte.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Tohle to byly Clean Bandit, Vlasta Mancí, ještě jednou vám přeju krásné středeční odpoledne. No a co si dáme za muziku, takhle po 14. budou Jeleni, Jana Kirchner, co bylo dál? Dáme si taky Rudimental, jejich These Days. A budou Offspring, Pretty Fly. Přijde taky kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že správa hřbitovů v Brně dokončila opravu čestného kruhu za více než 250 milionů korun. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte klima.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.
6: Dětská hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Správa hřbitovů v Brně dokončila opravu čestného okruhu za více než 250 milionů a ve Zlíně opraví ulici Vodní. Na brněnském ústředním hřbitově skončila první etapa rozsáhlé rekonstrukce za zhruba 300 milionů. Správa hřbitovů města Brna převzala opravený čestný kruh, kde stavbaři obnovili povrchy, zeleň i systém hospodaření s dešťovou vodou. Součástí prací byla také rekonstrukce budovy zázemí správy hřbitovů na Vídeňské ulici. Modernizace celého areálu začala v dubnu 2025. Dokončení všech prací je plánováno za 3,5 roku. Ulice Vodní ve Zlíně projde od 29. června do 19. července kompletní opravou povrchu, která přinese nový asfalt, opravené šachty i nové dopravní značení. Rekonstrukce se dotkne úseku mezi ulicemi Dlouhá a Zarámí a po dobu prací bude komunikace jednosměrná. Řidiči budou moci do ulice výjíždět pouze z Dlouhé a výjíždět směrem na Gahurovu. Ve druhé etapě prací nebude možné odbočit z Vodní do ulice Zarámí. Provoz městské hromadné dopravy zůstane zachován, zastávka na Vodní bude jen dočasně posunuta.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Ve Vlkoši a v Sokolnicích měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti a ve Spitinově 27. Jak bude zítra a převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 31 až 34 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
9: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih. Doprava.
6: A podíváme se také na silnice. Zdravíme všechny za volanty. Na Brněnsku v Rajhradicích v ulici Usípky se dořešuje srážka dvou osobáků s nákladňákem a provoz je částečně omezený. Dejte tam pozor. A na výjezdu ze Znojma u odbočky na obchvat města směrem na Přímětice došlo ke srážce dvou osobáků. Místo je s opatrností průjezdné. Ať už jdete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Můžeme si seřídit hodinky, máme 2,5 minuty po 14. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. Děkujeme za to a posíláme další hity pro dobrou náladu. Benassi Bros, za chvíli taky slibovaní Rudimental.

0: gratulace dnešním oslavencům, kterým konkrétně, tak to uslyšíte na jihu za 7 minut, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jane, Honzo, Jan, k dnešnímu svátku ti z rádia jich přejeme všechno nejlepší, hlavně našemu šéfíkovi Honzovi Štefterovi, taky Honzovi Grabcovi do Veselí nad Moravou a Jeníkovi Říhovi do Brna a gratulujeme i tobě, kdo dnes 24. června oslavuješ narozeniny, stejně jako Marcela Valášková z Uherského Brodu nebo Karel Škoda a Marek Večera ze Zlína. Tak všechno nejlepší.

0: 24. 6. je den pralinek a den víl. A kdo dnes mimo jiné slaví narozeniny? Třeba Lionel Messi, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, který je celosvětově známý svou pokorou a oddaností svému snu. Tak si od něj dáme právě citát pro dnešní den. Dobře poslouchejte. Trvalo mi 17 let a 114 dní, než jsem uspěl přes noc. Proč si tohoto citátu všimnout? Tato věta je geniální v tom, jak nabourává iluzie štěstí nebo náhlého úspěchu. Často kolem sebe vidíme jen ty zářivé výsledky, ale zapomínáme na tu obrovskou porci práce, odříkání a tisíce hodin, které tomu předcházely. Tak a když máme ten den víl, dáme si také fórek na toto téma. Manželský pár, oba kolem 60 let, slaví své 35. výročí svatby v malebné, tiché, romantické restauraci. Náhle se na jejich stole objeví droboučká krásná víla a říká: protože jste byli takový vzorný manželský pár a protože jste celou dobu jeden druhého milovali, splním každému z vás jedno přání. Žena zamilovaně řekne: já chci cestovat po světě se svým milovaným manželem. Víla mávla svou kouzelnou hůlkou a puf, v ruce se jí objevily dvě jízdenky na Orient Express. Muž se na chvíli zamyslí a pak řekne: omlouvám se, drahá, ale příležitost jako tato už nikdy nepřijde. Je mi líto, má lásko, ale mým přáním je mít ženu o 30 mladší, než jsem já. Žena i víla byly hluboce zklamány, ale přání je přání. Víla tedy mávla svou kouzelnou hůlkou a puf, manželovi bylo najednou 90 let.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: pro děti vstup zdarma za vysvědčení, tak o tom bude řeč na jihu po další trojce hitů pro dobrou náladu. A pozor, školáci, nemusíte mít samé jedničky, abyste mohli jít do zoo zadarmo. Poslouchejte už po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Jakmile bude zpívat Andrea Bocelli, David Guetta, tak to je ta výzva, kdy máte zesílit rádio jich.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cyklovýletě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařství.cz

0: 15. srpna.
1: Speciální host Precedence.
0: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: V

0: Rádio Jižní Moravy, Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Ve 14 hodin 43 minut, školáci, pozor, zvláště vy, kteří rádio jich posloucháte na 889 FM tady na Hodonínsku, protože pokud si chcete zpříjemnit začátek prázdnin, vyrazte v pátek 26. června do zoo v Hodoníně. Školáci i středoškoláci mají po předložení vysvědčení vstup zdarma, a to bez ohledu na to, jaké budou na vysvědčení známky. U pokladny stačí ukázat vysvědčení v papírové nebo elektronické podobě a tam na vás potom čekají zvířata z celého světa i příjemný den v přírodě. Začněte prázdniny s výletem do Hodonínské zoo a nezapomeňte si vysvědčení sebou.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín. MKLV Fest v Mikulově.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonín.cz.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanik, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská padesátkafest.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Hezké středeční odpoledne, necelá minuta, bude 15 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: V Jihomoravském kraji mohou školy žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin a ředitelství vodních cest rozšířilo přístaviště v Napajedlích. V Jihomoravském kraji mohou školy a zařízení školního stravování znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Podpora je určena všem školám bez ohledu na jejich zřizovatele. O dotaci na příští školní rok letos požádalo 138 škol a jídelen. Kraj na program vyčlenil téměř 33 milionů korun. Cílem je zajistit, aby se děti z rodin v obtížné sociální situaci mohly pravidelně stravovat ve škole. Příjem žádostí skončí 1. března příštího roku. V Napajedlích bude od července sloužit rozšířené přístaviště na řece Moravě, které nabídne více místa pro rekreační lodě. Ředitelství vodních cest prodloužilo původní přístaviště o 20 metrů na každé straně a zvýšilo tak jeho kapacitu. Součástí úprav jsou nová místa pro uvázání lodí, zpevněné koryto řeky a nové sedací stupně na břehu. Přístaviště je během stavebních prací v provozu, lodě ale zatím mohou využívat pouze původní část. Dokončení stavby a kolaudace jsou plánovány do konce června.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Tak jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami? V Břeclavi měříte 30 stupňů Celsia, v Polešovicích 29, ve Velké nad Veličkou 28 a ve Zlíně 27 stupňů Celsia. Zítra bude převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 31 až 34 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Pojďme se podívat také na silnice, máme tady několik stávkujících aut, tak pojďme na to. V Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce s Jihlavskou stojí odstavené osobní auto, na dálnici D55 u Otrokovic na 31. a 0,5 kilometru směrem na Hulín stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto a na dálnici D1 na 193. a 0,5 kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané osobní auto. Tak šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv a hlavně ať vám auto nestávkuje a dojedete tam, kam potřebujete.

0: na jeden kuriózní případ, který řešili před několika dny policisté ve Vyškově. Opilý muž se tady domáhal vstupu do bytu své přítelkyně a svým agresivním chováním vyděsil obyvatele domu. Po příjezdu hlídky sice odešel, jenže za chvíli ho policisté přistihli, jak se snaží vypustit pneumatiku jejich služebního vozu. Jak malé děcko. Na výzvy nereagoval a tak museli zasáhnout pomocí donucovacích prostředků. Muž skončil na služebně a jeho jednání teď řeší správní orgán. Za přestupek mu hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun. Tak my do Vyškova samozřejmě zdravíme, hlavně teda policisty, ne toho pána, který tak má takové dobré nápady, a posíláme policistům další tři hity pro dobrou náladu. Texas, Dermot Kennedy anebo Barbora Poláková.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

oblíbenou trasu úplně všichni. Pod stavbou dálniční křižovatky v Brně totiž cyklisté opakovaně porušují pravidla a ničí zábrany. Tak o tom do 10 minut.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulafest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: www.oknamacek.cz.
4: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trafika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
5: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
6: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: www.outing.com. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 15 hodin 42 minuty a pojďme na tu zprávu, na kterou jsme avizovali už před malou chvílí. Ředitelství silnic a dálnic znovu upozorňuje na problémy s cyklisty pod stavbou křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně. Někteří cyklisté nerespektují dopravní značení, projíždějí zakázanými úseky a poškozují ochranné zábrany. Silničáři varují, že pokud bude porušování pravidel pokračovat, mohou cyklostezky v okolí stavby úplně uzavřít. To by dopadlo i na ohleduplné cyklisty, kteří značení dodržují. Přestavba důležité dálniční křižovatky má skončit v listopadu roku 2027. Tak pokud chcete, abyste se dál mohli projíždět takhle povrně po cyklostezkách, tak rozhodně respektujte tato dopravní značení. My vám za to, že to budete respektovat, posíláme z Rádia Jih další hity pro dobrou náladu. No Name nebo Kylie Minogue.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
5: Speciální host Precedence.
4: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO a jednoduché počty jsou to, protože ušetříte nejmíň 2000 korun. Co se týká muziky, po 16. Knan, Waving Flag.

0: 90. Ricky Martin, Living La Vida Loca. Ve Zlíně opraví ulici Vodní, také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně rozhodně počkejte. Já jsem Vlasta Macík a stále vám přejeme krásné středeční odpoledne.
1: Vyhrajte

nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Nové Penny Die. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro tvarohovou zmrzlinu Rios 50 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Die. Penny.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Hezké odpoledne, necelé 4 minuty, bude 16 hodin.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Správa hřbitovů v Brně dokončila opravu čestného okruhu za více než čtvrt miliardy a ve Zlíně opraví ulici Vodní. Na brněnském ústředním hřbitově skončila první etapa rozsáhlé rekonstrukce za zhruba 300 milionů. Správa hřbitovů města Brna převzala opravený čestný kruh, kde stavbaři obnovili povrchy, zeleň i systém hospodaření s dešťovou vodou. Součástí prací byla také rekonstrukce budovy zázemí správy hřbitovů na Vídeňské ulici. Modernizace celého areálu začala v dubnu 2025. Dokončení všech prací je plánováno za 3,5 roku. Ulice Vodní ve Zlíně projde od 29. června do 19. července kompletní opravou povrchu, která přinese nový asfalt, opravené šachty i nové dopravní značení. Rekonstrukce se dotkne úseku mezi ulicemi Dlouhá a Zarámí a po dobu prací bude komunikace jednosměrná. Řidiči budou moci do ulice výjíždět pouze z Dlouhé a výjíždět směrem na Gahurovu. Ve druhé etapě prací nebude možné odbočit z Vodní do ulice Zarámí. Provoz městské hromadné dopravy zůstane zachován, zastávka na Vodní bude jen dočasně posunuta.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: V Mikulově máte na venkovním teploměru aktuálně 31 stupňů Celsia, v Dolních Bojanovicích 30, ve Velehradě 29 a ve Stupavě 28. Zítra bude převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě 31 až 34 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
13: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: A míříme na silnice na Břeclavsku ve Velkých Pavlovicích v ulici Tábor. Zasahují hasiči u požáru domu. Počítejte s omezením. Na Brněnsku v Rajhradě v ulici Městečko u kruhového objezdu se Štefánikovou ulicí došlo ke střetu osobáku s elektrokoloběžkou. Na místě zasahuje policie a projdete s omezením. A na Brněnsku na výjezdu z Babic nad Svitavou po silnici třetí třídy směrem na Křtiny zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, tak vám přejeme z rádia jejich šťastnou cestu. A je to tady, jak jsem říkal, tak tento týden vám nabízíme poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Například při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2000 korun. Tak proměníte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net, tak se tam mrkněte. Rozhodně je tam taky záložka ke stažení a tam máte ceníky, tak se tam taky mrkněte. Tak a pokud chcete získat právě tady tuhletu 20% slevu, protože vám manželka už několik týdnů, možná i měsíců říká, že ta kuchyň je strašná a potřebovala by nová dvířka, tak se zapojte do dnešního tajemného jihu a odpovězte správně na otázku, do které vrchoviny jsou Koryčany turistickým východištěm, do které kopcovité a lesnaté oblasti se z nich nejčastěji vydávají turisté na procházky. Celá tato oblast má jedno slovo a Koryčany se nacházejí na jejím západním úpatí. Tak ještě jednou, do které vrchoviny jsou Koryčany turistickým východištěm? Své odpovědi posílejte hned teď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889 606 703 889. No a pokud vaše odpověď bude správná a navíc vás vybere počítač, tak je jasné, že získáte poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRL. Tak ještě jednou a v tuhletu chvíli naposled, do které vrchoviny jsou Koryčany turistickým východištěm?
11: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

ve středu 16 hodin 9 minut. Callum Scott, Whitney Houston, I wanna dance with somebody. My jdeme na rekapitulaci tajemného jihu, jenom připomínám, milé dámy, že pokud se vám už nelíbí dvířka v kuchyni, na kuchyňské lince, tak byste teďka měli zbystřit. A pánové, pokud chcete udělat své manželce radost a právě dvířka na kuchyňské lince třeba prostě obnovit a mít novější, hezčí, tak se rozhodně zapojte do dnešního tajemného jihu, ve kterém pátráme potom, do které vrchoviny jsou Koryčany turistickým východištěm, do které kopcovité a lesnaté oblasti se z nich nejčastěji vychází na túry. Celá tato oblast má jedno slovo a Koryčany se nacházejí na jejím západním úpatí. Za správnou odpověď, pokud vás vybere počítač, tak pro vás máme připravený poukaz na 20% slevu na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálů jde o mimořádnou

0: na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře je poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Tak ještě jednou a naposled, do které vrchoviny jsou Koryčany turistickým východištěm?
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy a my jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Co je jasné, tak není tajemný. Náš posluchač na telefonní lince máme Aleše. Přeju krásné odpoledne. Čau, Aldo.
1: Čau.
0: Co provádíš, prosím tě?
1: Teď momentálně nic. Přijel jsem z práce, sedím na dvoře.
0: Jo, takže pohodička. Ještě si říkáš, co bys tak udělal. A ejhle, ty kuchyňské dvířka by potřebovaly úplně nové, že jo?
1: Ano.
0: A už to bylo. Dobrá, prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, do které vrchoviny jsou Koryčany turistickým východištěm, tak jak se ta oblast jmenuje?
1: Chřiby.
0: Ano, Chřiby, to byla správná odpověď, kterou jsme chtěli slyšet. Takže pro tebe, prosím tě, poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Prosím tě, jenom mi řekni, kolik máte dvířek teda na kuchyňské lince? Dokážete spočítat teď?
1: 12
0: zase. No, čo je. Dobrá, tak poukaz ti samozřejmě pošleme SMS-kou, tak si to potom užij. Měj se krásně, čauko.
1: Děkuju moc, díky, mějte se.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože ještě zítra vám nabídneme samozřejmě tady tuhletu poukázku na slovu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Možná si říkáte, že 20% není nic moc, ale dobře počítejte. Například při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2000. Takže proměníte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net, tak se tam mrkněte. Je tam taky sekce ke stažení, tam máte ceníky, tak se tam podívejte. No a zítra rozhodně po 16. hodině znovu poslouchejte Rádio Jih. Tajemný.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: informace o tom, že vinařství Prokeš v Horních Bojanovicích chystají gastronomický zážitek plný mořských plodů, stejků i skvělého vína. Více uslyšíte po následující trojce hitů pro dobrou náladu. A ta poslední skladba, která bude právě před touhletou pozvánkou, bude od zpěvačky Pink. Teď ovšem jedna aktuální zpráva, jak už jsme zmiňovali i v dopravě, hasiči likvidují požár rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. K zásahu nasadili 5 vodních proudů, v těchto horkých dnech se v ochranných oblecích rychle přehřívají a musí se častěji střídat. Velitel zásahu proto vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. Tak jestli pojedete právě přes Velké Pavlovice, hlavně opatrně.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: No a kdo se letos z jakýchkoliv důvodů nedostane k moři nebo oceánu, má možnost si alespoň chutěmi navnadit atmosféru letní dovolené u moře. V sobotu 27. června od 14 hodin totiž proběhne ve vinařství Prokeš v Horních Bojanovicích akce Bubliny a šneci. Můžete se těšit nejenom na šneky, ale také na čerstvé ústřice, tataráky, mořské plody a šťavnaté stejky z grilu. Chybět nebude ani výběr vín z místního vinařství a další osvěžující nápoje. To vše v příjemné atmosféře letního odpoledne mezi vinicemi. Akce se uskuteční ve vinařství Víno Prokeš v Horních Bojanovicích číslo 121 tuto sobotu 27.6. od 14 hodin. Tak tam zdravíme a za chviličku posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro mokřady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Folklorní soubor Valšava srdečně zve na holícké folklorní slavnosti. Vystoupí soubor Furmani z Nitry, mužský pěvecký sbor Mužáci z Prietržky, Pohárek z Podluží, Podobenka z Vajnor a domácí soubor Valša. Slavnosti se uskuteční 28. června v amfiteátru v Holíči od 15 hodin. Vstupné 4 eura. Vstupenky budou slosovatelné v tombole. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v neděli 28. června od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hráme si Milky, Just the way you are. Ředitelství vodních cest rozšířilo přístaviště v Napajedlích, také o tom budou další jihomoravské zprávy, které má pro vás připravený kolega Petr Indra. Já jsem Vlastimil Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne ještě.

jste totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si!

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Mastra Kovomatky Jihov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
2: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka. Zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června Velké Bílovice, Křástelka.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Britská glam rocková kapela The Sweet vystoupí v Mikulově. The Sweet zahrají v amfiteátru v Mikulově v sobotu 15. srpna.
6: Speciální host Precedence.
5: Vstupenky se slevou v síti Ticketportál jen do 30. června.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hezký podvečer, bylo přesně 17 hodin.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: V Jihomoravském kraji mohou školy žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin a ředitelství vodních cest rozšířilo přístaviště na Pajdlích. V Jihomoravském kraji mohou školy a zařízení školního stravování znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Podpora je určena všem školám bez ohledu na jejich zřizovatele. O dotaci na příští školní rok letos požádalo 138 škol a jídelen. Kraj na program vyčlenil téměř 33 milionů korun. Cílem je zajistit, aby se děti z rodin v obtížné sociální situaci mohly pravidelně stravovat ve škole. Příjem žádostí skončí 1. března příštího roku. V Napajedlích bude od července sloužit rozšířené přístaviště na řece Moravě, které nabídne více místa pro rekreační lodě. Ředitelství vodních cest prodloužilo původní přístaviště o 20 metrů na každé straně a zvýšilo tak jeho kapacitu. Součástí úprav jsou nová místa pro uvázání lodí, zpevněné koryto řeky a nové sedací stupně na břehu. Přístaviště je během stavebních prací v provozu, lodě ale zatím mohou využívat pouze původní část. Dokončení stavby a kolaudace jsou plánovány do konce června.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Tak pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Lednici aktuálně měříte 32 stupňů Celsia, v Kněžďubu, v Jalubí a v Ostrožskanové vsi potom 29. Zítra čekáme převažující jasno, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 31 až 34 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: Připomínám, že na Břeclavsku ve Velkých Pavlovicích v ulici Tábor zasahují hasiči u požáru domů, počítejte s omezením a pozor na Brněnsku mezi Hradčany a Tišnovem, tady došlo ke střetu dvou osobáků s asi 10-minutovým zdržením, počítejte v obou směrech. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
8: Tak už jsme se dostali za 17. hodinu, to znamená, že vy všichni, kteří posloucháte Rádio Jih třeba na odpolední, tak už víte, že za necelou hodinku nebo možná i za půl hodinku budete mít svačinku, takže vám přejeme už dopředu dobrou chuť. No a vám ostatním posíláme taktéž Morandi Angel.

0: Miraj a taky, pardon, Edward Maja, Vika Žigulina, Still Love. 100 km v hodině v centru Zlína. Mladý řidič se městem řítil dvojnásobnou rychlostí, než dovolují předpisy. Jaký trest mu teď hrozí? Tak to uslyšíte ve vysílání Rádia Jih do 7 minut. Rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tuto chvíli se po frekvencích rádia jich vydáváme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Řeč bude o mladíkovi, který prostě ještě nemá rozum. Nebezpečnou jízdu odhalili o víkendu dopravní policisté ve Zlíně. 21-letý řidič Volkswagenu Passat totiž projížděl ulicí Gahurova rychlostí 100 km v hodině, přestože v obci platí limit 50 km za hodinu. Policisté upozorňují, že při takové rychlosti se výrazně prodlužuje brzná dráha a roste riziko způsobení vážné dopravní nehody. Řidič na místě přišel o řidičský průkaz a v jízdě už pokračovat nemohl. Ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta až 25 000 korun a zákaz řízení až na 18 měsíců. Myslete na to, že v těchto případech neohrožujete jenom život svůj, ale také ostatních lidí a způsobit někomu doživotní následky nebo, nedej bože, úmrtí si nechcete nést až do konce života.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 000 bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Fun Factory, my pro vás chystáme pozvánky do kin na jihu a jihovýchodě Moravy, tak rozhodně držte vlnu a zbystřete, jakmile uslyšíte skladbu od Milky Just Do Where You Are. Mezitím ovšem taky afterparty, Ona lubí pomaranče, anebo Krištof Půlnoční hřích.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Ahoj, děti!
6: Jdeme na Cibuláčik!
7: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
8: Vystoupí Miro Jaroš, Čístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
7: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
8: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Trafika a DJ Majka Trafika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 100.

0: Když nečekaný a krutý nepřítel zasáhne příliš blízko domova, Kara Zor-El, známá jako Supergirl, se velmi nerada vydává na cestu po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. To je dnešní první pozvánka do kin na rádiu Jich. Na dobrodružný fantasy film Supergirl zajděte v 8 večer do kina Svět v Horodníně nebo do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Německo-španělské drama Romeria uvidíte dnes v 19 hodin v kině Panorama v Kyjově. Do kina Lucerna v Brně zajděte ve 7:45 na thriller Den odhalení. A poslední dnešní pozvánka bude do kina Hvězda v Uherském Hradišti, kde přesně v 8 večer nabídnou kino naslepo. To znamená, že znáte čas a místo představení, ale co se bude hrát, to nevíte. Můžeme prozradit, že vás čeká artová lahůdka Mládeži nepřístupná. Vstupné 100 korun zaplatíte až po projekci, pokud se vám bude film líbit. Kino naslepo dnes v kině Hvězda v Uherském Hradišti ve 20:00. Z pozvánek do kin je to pro dnešek všechno. Držte vlnu na Jihu, Vlasta Macík se loučí a těším se na vás zase zítra ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
1: Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Správa hřbitovů v Brně dokončila opravu čestného okruhu za více než 250 milionů a ve Zlíně opraví ulici Vodní. Na brněnském ústředním hřbitově skončila první etapa rozsáhlé rekonstrukce za zhruba 300 milionů. Správa hřbitovů města Brna převzala opravený čestný kruh, kde stavbaři obnovili povrchy, zeleň i systém hospodaření s dešťovou vodou. Součástí prací byla také rekonstrukce budovy zázemí správy hřbitovů na Vídeňské ulici. Modernizace celého areálu začala v dubnu 2025. Dokončení všech prací je plánováno za 3,5 roku. Ulice Vodní ve Zlíně projde od 29. června do 19. července kompletní opravou povrchu, která přinese nový asfalt, opravené šachty i nové dopravní značení. Rekonstrukce se dotkne úseku mezi ulicemi Dlouhá a Zarámí a po dobu prací bude komunikace jednosměrná. Řidiči budou moci do ulice výjíždět pouze z Dlouhé a výjíždět směrem na Gahurovu. Ve druhé etapě prací nebude možné odbočit z Vodní do ulice Zarámí. Provoz městské hromadné dopravy zůstane zachován, zastávka na Vodní bude jen dočasně posunuta.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota klesne až na 15 stupňů. Zítřek bude jasný, v průběhu dne se může přechodně tvořit drobná kupovitá oblačnost. Na jihu Moravy naměříme až 34 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 32.

0: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
1: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
2: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
0: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
1: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
2: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
0: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.

0: dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH Skoronice. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro mokřady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Srdečně zveme všechny milovníky hudby na koncert komorního tria Břeclavského komorního orchestru. Koncert se uskuteční v neděli 28. června od 17 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Přijďte si vychutnat příjemný podvečer s hudbou a načerpat pohodovou atmosféru v krásném prostředí starého kvartíru. Více informací najdete na webu starýkvartír.cz. Obec Vacenovice zve na koncert dechové hudby v sobotu 27. června od 17 hodin v rámci oslav 50. výročí založení dechové hudby ve Vacenovicích. Vystoupí dechová hudba Májovanka z Holíče, mužský sbor z Vacenovic a dechová hudba Vacenoviáci. Vstup na akci je zdarma. Součástí oslav bude také slavnostní mše svatá za muzikanty, která se uskuteční v neděli v 8 hodin.
1: Rádio Jih.

července exploduje na letišti ve slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Moravo i v rámci přelomu týdne mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Na Moravě v noci většinou jasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty vysoké od 31 do 34 stupňů.

0: Rádio Ich, poslední červnová středa ve svém finále, no a já dnes přidám i pozvánku na bubliny a šneky, tedy na zážitkový gurmánsko-vinařský den ve vinařství Prokeš v Horních Bojanovicích. Svůj tip na luxusní sobotní zážitek vám nabídnu za chviličku. Do té doby mějte vy všichni sihem super večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středeční večer na vlnách Jihu běží. I dnes večer s váma zůstává Josef Pouda. No a já k hitům pro dobrou náladu přidám pozvánku na další velkou vinařsko-gurmánskou událost, kterou pro vás na tuto sobotu 27. června připravili v Horních Bojanovicích ve vinařství Prokeš. Tam budete moct ochutnat od 14 hodin šneky, čerstvé ústřice, tataráky, mořské plody, grilované stejky nebo maču. To vše doplněné o skvělé víno, bublinky a samozřejmě parádní atmosféru vinařství Zbyňka Prokeše. Tedy na šneky a bubliny tuto sobotu do Horních Bojanovic. Pecka to bude, do Horních Bojanovic pozdrav. No a středeční večer rozjetý a já přidávám další hity pro lepší náladu. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Poslední předprázdninová středa je v běhu a vy zůstáváte si Hem, kde vás dnes pozveme i na letní otevřené sklepy do Moravské Nové Vsi. Podrobnosti události přidám za chviličku, tak užívejte 24. červnový večer a zůstávejte s námi, my jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Rádio Jih.

0: ve středu večer zůstáváte na vlnách jihu, letní prázdniny jsou na dohled a my si je musíme užít. Proto vás dnes exkluzivně pozvu na letní otevřené sklepy do Moravské Nové Vsi. Událost proběhne už 4. a 5. července, tedy příští víkend. Vinaři zvou do autentických prostor sklepních uliček u nádraží Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi. K návštěvě přibližně 30 otevřených vinných sklepů a k ochutnávce místních vín od tamních vinařů. K tomu bohatá nabídka lokálního občerstvení a kvalitní kávy nejen z místní neoveské pražírny. Připraven bude i kulturní program s vystoupením cymbálové muziky nebo losování anketních lístků o ceny. Takže otevřené sklepy v Moravské Nové Vsi už 4. a 5. července. Si hupřejeme klidné finále června a parádní letní prázdniny, které vám na jihu vyladíme nejlepšími hity pro dobrou náladu. Tak buďte s náma, krásný večer vám si hupřeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tak všechno mám.
1: 24. červnový, jinak středeční večer, startujete si HEM. Poslední červnový týden ve své polovině, za půl roku tu máme Štědrý den a kalendářně patří dnešek všem Janům. Zdravím domů našeho Honzíka. Zítřek, tedy čtvrtek, patří Ivanům a v pátek budou slavit Adriány. No a vy rozhodně na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu jedeme dál a další hodina dnešního večera bude o spoustě muziky a taky o pozvánkách. Poslední červnový víkend bude plný akcí a sezona hodů se rozbíhá naplno, o tom za chviličku. Tak užívejte středeční noc s námi, jsme Rádio Jih a z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Moravo, i v rámci přelomu týdne mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Na Moravě v noci většinou jasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty vysoké od 31 do 34 stupňů.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo, středeční večer odsýpá, vy jste si Hém a já celý večer přidávám tipy, jak užít start letošních letních prázdnin. No a aby toho všeho nebylo málo, tak vás pozvu na seriál Událostí s párou za horníky. Tomu bude patřit hned několik termínů v červenci i srpnu. Tak si na to počkejte a vylaďte si večer nejlepšími hity pro dobrou náladu. Parádní středeční finále vám si přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Předá jde do finále, vy 24. června zůstáváte sihem a já vás v tento moment pozvu s párou za horníky, tedy na událost, které bude patřit 4. a 18. červenec a 1. a 15. srpen. No a vy si v tyto dny můžete připomenout jízdu po bývalé důlní vlečce mezi Zbíšovem, Babicemi a Zastávkou. Dnes je zde úzkokolejka opečovávaná členy Muzea průmyslových železnic. Nachystané budou samozřejmě ony páry, tedy parní lokomotivy, ale také důlní vláček, největší kosti třas široko daleko. Vy navíc budete moct zažít výstupy na Babickou nebo Zbíšovskou haldu, tedy umělé kopce, které tu vyrostly právě jen kvůli těžbě černého uhlí a spoustu dalšího. Na té Zbíšovské haldě je navíc interaktivní stezka určená zejména dětem. S párou za horníky v rámci celých prázdnin. Užijte si to. 24. červen běží, za půl roku touto dobou budeme sledovat popelku nebo pelíšky, ale my si dnes pojďme noc vyladit dalšími svěžími songy pro dobrou náladu. Sihu vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: Rádio Echa 24. červen ve svém finále. No a já ještě dnes přidám i pozvánku na sobotní velký veteran fest Austerlitz, který každoročně hostí zahrada zámku Slavkov u Brna. Na velkou a tradiční událost milovníků historických vozidel vás pozvu už za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super středeční večer.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
1: Rádio Jih.

0: finále 24. červnového dne a vy zůstáváte na vlnách Rádia Jih. No a já mám pro vás dnes novinku i ze Slavkova u Brna, kde už tuto sobotu 27. června proběhne v tamní zámecké zahradě velký a tradiční Veterán Fest, tedy jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických vozidel a motocyklů do roku 1989. Tradiční patronkou celodenní přehlídky krásy, elegance a umění, která se bude konat v zámeckém parku, bude i letos herečka Alena Antalová. K tomu spousta stánků, atrakcí, jídla, pití, muziky a hlavně zábavy. Takže 27. června tuto sobotu vyražte do Slavkova u Brna na tradiční Veterán Fest. Středeční novinky z Moravy a my už se teď všichni hoďme do večerního režimu a dejme si další porci hitů pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Babiš a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si ji.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rádio Jih, počasí.
2: Jste si hem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Ve čtvrtek pak krásně jasno a teploty vysoké od 31 do 34 stupňů. Takový bude čtvrtek před námi, ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tvý cena www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu jasno a teploty vysoké od 31 do 34 stupňů. Teď už ale zpátky ke svěžím hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

0: otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
1: Rádio Jih, 24. červnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu jasno a teploty vysoké od 31 do 34 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Tedy ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
0: Rádio Jih.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 25. června. Po zbytek noci bude na Moravě jasno s teplotami od 13 do 18 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu jasno a teploty vysoké od 31 do 34 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodový čtvrteční den ve společnosti Rádia Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
0: Rádio Jih.